0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, no, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
2: No tak to je mat.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Přijďte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
4: Máš tátovej pomoc se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Co, kolik to stojí?
3: 9650.
2: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš, jak 9650 máš 9600, no?
3: No, a 50 mě zbyde.
2: No vidíš, ty vyděláš, no.
3: Jo.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem sebe?

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
13: Máme podezřelého?
12: Ano, vlhkost.
13: A jak ji dostaneme?
12: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
13: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
12: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
13: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
12: Ještě ne, musíme ho koupit.
13: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
14: Střešní okna Fenestra.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Kabinet bude jednat taky o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se ode dneška do pátku 25. září otevře víc než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. V nedělních volbách do berlínské poslanecké sněmovny zvítězila s velkým náskokem radikálně levicová strana Levice, která získala přes 25,5% hlasů. Za ní následují Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce a Alternativa pro Německo. Fotbalisté pražské Slávie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body. Rock Radio, počasí. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle a večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 17 stupni Celsia, na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava. Na D3 se bouralo na exitu číslo 79 na sjezdu směr Rakousko a další nehoda se řeší taky ve Velkém Meziříčí na Vrchovecké ulici.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.

0: Hezký start do pracovního týdne, vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 6:03 přesně v pondělí 21. září. Holky, nevíte náhodou, kdo tady byl o víkendu?
1: Nevíme.
0: Kdo se tady učesal do pultu a nechal tady potom vlasy, že bych si s tou udělal paruku?
2: Já musím říct, že tady mám mnohem horší věci, co si bílého zaschlého, nevím, kdo tady byl.
1: Ježiši Kriste, já nevím, jestli to chci zjišťovat, nebo jo.
2: No, já taky si nejsem jistá.
0: Tak jedna z vás se lízne, jedna čuchne, můžete tahat cirky.
1: Ne, já nechci ani jedno, prosím, já musím, nerada bych po ránu zvracela, děkuji.
0: No, tak jsme se spáli, přátelé, hezky, ráno vám přejeme.
1: Ale třeba to s tebou mysleli dobře, jakože mysleli, že si to pozbíráš a uděláš si z toho příčesek.
0: No.
2: A jak to mysleli u mě s tady tou hmotou?
1: A nebo by slečna potřebovala vitamíny na vlasy.
0: Nechcete si to vyměnit? Třeba bych si vzal vitamíny na vlasy, protože žádný nemám a Zuzce bychom dali tady parochňu.
2: Ne, ani ne.
0: Dobře, tak si radši dáme muziku, přátelé, ať máte hezký ráno, vám přejeme samozřejmě bez vlasů, teda s téma normálního vlasama, ale bez bílejch podezřelých věcí na stolech a vlastně všude jinde. Kysáci, I was made for loving you, tobě miláčku, dobrou chuť.

0: Rock Radio.
1: Je 6 hodin a 13 minut a Bruce Dickinson nám uvedl tady Olga Bell Šípkovou, aby jsme se zase při pondělku trošku protáhli, takže všichni na značky, vzít si cvičky, červený spodňáry, bílý tílko, však to znáte.
2: Naše rocková spartakiáda je zde, dobré ráno čumáci. Takže začneme protáhnutím krku, ramena dozadu a teď pravou rukou sáhněte po kávě. Výborně, teď si vemte levačku a tou odstrčte kolegu, který už v 6.01 pokládá dementní otázku. Tak co, jak se dneska vyspal?
1: Promiň.
2: Teď pořádný nádech a výdech, jako správní buddhisti, si to hezky prodýchneme. A následně zvedejte ruce nahoru a dolů. No a jestli vedle vás sedí kolega, který už od rána něco hlasitě mlaská, kliká propiskou, případně vypráví o svém nudném víkendu, rovnou mu jednu plácněte. Pak připravíme se na rozcvičku pro krční páteř. Pomalu otočit hlavou doleva, podívat se na hodiny, otočit doprava, podívat se na dveře a teď si v duchu řekněte ještě 8 hodin, to nedám. Každopádně vy to samozřejmě dáte, protože rocker nezná bolest. Rocker zná jenom pondělí, kávu a potřebu nezabít obtížného kolegu. Takže teď všichni do práce, nasaďte úsměv, puste si dobrou muziku a dělejte, že jste funkční dospělí.
1: To byla Olga Bell, Fárová a její dneska velice energická rozcvička. Měla pravdu samozřejmě, protože rocker nezná jenom pondělí, ale i úterý, středu, čtvrtek.
0: Rock Radio.
1: Tak jdeme na muziku. Bastardi, tváře provinilých, to mají všichni, co teďka necvičili.

0: Přátelé, 6 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, dneska je pondělí, což znamená, že vám zase budeme něco rozdávat a hodina Serail přišla, protože je tu akuvrtačka Stanley.
1: Ano, partnerem soutěže jsou Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by Den Braven.
0: Kdyby vás zajímalo, co je Debex by Den Braven, tak je to česká firma, která vyrábí a nabízí spolehlivé výrobky, moderní technologie, kvalitu a taky nabízí krátký dodací termíny.
1: A Stavmat stavebniny patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Čechách a na 76 prodejnách najdete vše, co potřebujete k tomu, aby práce nestála. To znamená od stavebních materiálů, střech, okapů, nářadí a k tomu servis, který drží zakázky v pohybu.
0: Což znamená jediný, že akuvrtačka Stanley začne vrtat ve chvíli, kdy ji dostanete od pošťáka do ruky a skončí ve chvíli, kdy vás pochovají do země, určitě bude fungovat naprosto celou dobu.
1: Ano, my tady každý den od pondělí do pátku budeme jednomu z vás tu vrtačku rozdávat. Vy proto musíte udělat jednu věc a teď prosím vás otevřete, jak to říct, mysl, uši, ušní otvory a to naplno, protože už tam máme nějaký experty, kteří tam za chvilku začnou sázet svoje telefonní čísla pod příspěvek. Nikoliv nic takového nedělejte, pošlete nám zprávu na Messenger, ještě jednou opakuji, zprávu na Messenger, ať už facebookovej nebo instagramovej, připište tam telefonní číslo a nepište pod příspěvek, opakuji, nepište pod příspěvek.
0: Čas psát nám máte dneska při pondělku do 8:30. Napište nám jinak, co chcete, jak se třeba máte. Prosím vás, hlavně nepište, že se vám zrovna náhodou teď rozbila vrtačka, protože je nám úplně jasný, že kecáte.
2: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Den Braven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: No a za chvíli si dáme další muziku. Nirvana, Come As You Are, to je tvoje oblíbená.
1: Tadle zrovna ne, ale mám ji taky ráda, ale mám i oblíbenější.
0: No promiň, tak tadle není oblíbená.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
6: Bude vejdán.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Nirvana, Come As You Are, 2 minutky po 6:30 na Rock Rádiu při pondělku. Já si myslím, že je čas. Co myslíš?
1: Já myslím, že je nejvyšší čas.
2: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
3: Hezké ráno, máme 6:30, jsou tu krátké zprávy. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraj Valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Předběžné výsledky prvních parlamentních voleb v Rusku konaných v době války, které dnes brzy ráno zveřejnila ruská volební komise, ukázaly, že v hlasování z bezmála 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovala o tom agentura AP, podle které ve volbách prakticky chyběla jakákoliv opozice vůči Putinově politice. Čeští volejbalisté se dnes v 8. finále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle a večer pak bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 18 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 pozor ve směru na Brno na 208. kilometru. Máme hlášenou nehodu a tvoří se tam kolony. A na D3 se boural směr Rakousko na exitu číslo 79.
4: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
0: Díky, Zuzko, bylo to úplně nádherný, jedeme dál. Škorpíci, No One Like You.

0: kulendárium.
1: 8 minut po půl sedmí, pojďme na dnešní oslavence pondělní s datem 21. září. Svátek slaví Matouš, případně Debora nebo Ruben. Znáš nějakýho Rubena?
2: Rubena neznám, Matouše taky nevím.
1: Ne, Šimon a Matouš, ten film nic ti neříká? Ach jo. No nic, tak všem Matoušům přejeme všechno nejlepší a zdravím svého kamaráda. Jinak 79 let dneska slaví americký spisovatel Stephen King, to si myslím, že je fajn
2: toho
1: říct.
2: Znám.
1: Toho znáš. A 80 má moje milovaná česká herečka Daniela Kolářová.
2: To nevím, kdo je.
1: Ty nevíš, kde je Daniela Kolářová?
2: Ne.
1: Ty vole, letos kovbojem třeba.
2: Jo, taková ta blondýnka.
1: No, jasně.
2: Vím.
1: No tak vidíš. No a pojďme na muzikanty. 54 let slaví britský zpěvák Liam Gallagher z Oasis. Stejných 54 má americký bubeník David Silveria, spoluzakladatel a původní bubeník Kornů. V 72 let by oslavil britský bubeník Phil Taylor, spojený s kapelou Motorhead. No a 79 let slaví americký solový kytarista a vokalista Don Felder, spojený s kapelou Eagles. Takže posíláme gratulky a přejem všechno nejlepší.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Byla jsi někdy v muzeu středověký tortury? Jak tam jsou ty železný pany, železný boty a podobné věci.
2: Byla.
1: A nechtěla bys se tam podívat, že bys tam zůstala jako exponát?
2: Mohla bych tam být.
1: Já si myslím, že by to bylo.
2: Kdybych takhle někomu zpívala celý den, tak se dobrovolně nechá, nevím, si provrtat nohu, třeba naší vrtačkou.
1: Jako... Já bych to doporučoval. Tak přejeme všechno nejlepší, já se z toho jdu vzpamatovat a za chvíli si dáme Harley a smutku dávám s Bohem.
4: Maxi.
5: Je. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
6: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
7: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
6: A k tomu spousta dalšího čtení.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
15: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
16: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
16: Hermann. Jistota na celý život.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Limp Bizkit si krásně uvedli 7 minut před 7. Zuzku a něco zajímavého.
2: Poslanci v Británii teď budou řešit debakly britských zpěváků na Eurovizi. Jsou z toho hodně nešťastný, že se jim tam nedaří. Poslední ročníky to dopadalo tak, že byli na posledních nebo předposledních místech jejich zpěváci. A naposledy vyhrál někdo Eurovizi z Británie v roce před 30 lety.
1: Přesně, slavěj.
2: No, bude to 30 let, co naposledy vyhráli, takže už je to jako hodně dlouhá doba. A nějak se to těm poslancům nezdá, chtějí to řešit, protože je to tam hodně populární pořad. A nechtějí úplně vlastně způsobit nějaký národní neštěstí v těch lidech, způsobit nějaký trauma, že vlastně se takhle nedaří.
1: Takže tam pošlou zpívat třeba nějakou typickou britskou londýnskou ženu, nebo tak?
2: No.
3: To by... Narážíš tím na něco?
1: Ne, vůbec na nic.
2: To by mohli, no. Ale jako chtějí vlastně zjistit, kdo to vybírá a jak to vybírá.
3: Kdo to
2: a jak,
3: byl? Jak řekněte to... jméno. Vysvěďte se, kolego. Řekněte jméno.
2: No, tak...
1: Nikdy nevyhrám, nech si to všetci zapamatuju. No.
4: Tak Eurovize je politická soutěž, takže no. To každý rok vyhrává ta země, která je zrovna potřeba, aby to vyhrála, no tak asi Británie nebyla dlouho v kurzu. No,
1: podle mě to vybírají podle toho, jak moc máš velký péro a jsi ženská samozřejmě. To je důležitý, ne?
2: Je to možný, no, tak uvidíme, co zjistějí.
1: Tak držíme palce.
3: Můžeš se přihlásit, když si vezmeš paruku, Honzíku, tady z těch vlasů si ji postavíš z toho pultu a přihlásíme tě.
1: Blbý je, že...
3: Zuzka ti bude dělat vokály.
1: Blbý je, že i když budu mít tu paruku, tak Zuzka má větší péro jak já, takže nic moc.
3: Tak si ji určitě podíš.
2: Přemýšlím, co na to říct.
1: Nic, mě teďka s tím za trest se švihá. Jedeme dál, Lordi.

0: Lordy a Hard Rock Hallelujah dohrává 2 minutky před 7 hodinou raní při pondělku. Docela dobrá nakopávačka, ne? Takhle na konec hodiny.
1: Já nemám ráda Lordy. A nemusím to říkat nahlas.
0: Nemůžeš. Tak po 7 třeba Linkin Park, Cutting Crew, Škvoři, Stouni, a nebo zprávy, Zuzka a nějaký další povídání, tak dobré ráno.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
11: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
5: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Trenírkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké pondělní ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel chce na valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu České republiky na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Pavel to řekl před odletem do USA. Svá bilaterální jednání v New Yorku zaměří právě na země, která můžou s kandidaturou pomoci. Policie zadržela a obvinila 39-letého muže, který podle ní v zaslaných e-mailech opakovaně vyhrožoval usmrcením nebo závažným násilím. Oznamoval například usmrcení celé třídy prvňáků, vyhrožoval lékařům, zdravotnickému personálu. Současně v některých zprávách oznamoval plánované útoky na veřejná místa. Nyní je muž ve vazbě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v neděli večer oznámil, že mluvil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil, nicméně do New Yorku se tento týden chystá řada světových státníků na valné shromáždění OSN. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před čtyřmi zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů. Rock Radio, počasí. Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne bude postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle a večer pak oblačnosti i srážek bude od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 18 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně, v Brně máme tam hlášenou nehodu na Vídeňské ulici, srazily se tam čtyři osobáky a tvoří se tam kolony a boural se na Pražském okruhu směr D1 na nájezdu exitem číslo 26.
2: Čas se podepíše na každém autě. Na mytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Na mytí.cz, chrám autokosmetiky.
1: Slušnej rok. Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Hodně štěstí v Eurovizi, vám se Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 4 minuty po 7 v pondělí 21. září. Přátelé, celý tenhle ten týden, takže dneska vám rozdáváme akuvrtačku Stanley od firmy Stavmat Stavebniny, aby vám práce nestála a mohlo stát něco jiného, třeba kolona.
4: Může být, každopádně pokud si chcete provrtat třeba prst, tak nám napište do našeho vzkazníku Instagram, Facebook, připište telefonní číslo. Zdůrazňuji, nepište vaše adresy, velikost bot a centimetry pohlavního údu do pod příspěvek na Facebooku, tam vám nic nerozdáme.
3: Hele, ale je úplně zajímavý, před půl hodinou jsme tady říkali, že nemusí posluchači psát, že zrovna takhle náhodou teďka se jim rozbila vrtačka. Už je tam asi 50 vzkazů, že se zrovna takhle náhodou rozbila vrtačka.
4: Ale třeba se jim opravdu náhodně zrovna teď
3: určitě,
4: rozbila
3: vrtačka. Jo, já tomu věřím. Je to, jako jenom si říkám, jak to krásně funguje, co kdybych teďka řekl, hlavně mi prosím vás, nikdo neposílejte prachy na účet, jako fakt ne, hlavně ne hodně, jo.
4: QR-ko, dík vám hodíme na naše Instagramy, Anabel Fárová, Jan Danda, děkujeme.
3: Děkujem, a teď už Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: I just died in your arms tonight. Zpívaj Cutting Crew na Rock Radio v 7 hodin a 12 minut. Kapela, která se pomenovala jako řezací parta. Mm-hmm. Nebo cutting ještě, posekat se to taky.
1: Jinak chtěla bych říct, že bych nerada, abys mi zemřel v náručí.
0: Ne?
1: Jako, ráda bych tě pochovala, ale... Jakože nenechala bych tě umřít samotnýho, tak.
0: Jakože buď bys mě pochovala, anebo bys mě hladila tak dlouho, až mě vyhladíš. Jo, to jsou hezký věci. Já jsem chtěl říct, že dneska 21. září v pondělí se slaví Světový den Alzheimera. To ceníme. Světový den vděčnosti.
1: Tak třeba ty ses nemohl rozhodnout.
0: Já jsem si to blbě napsal.
1: Čeho teda?
0: Vděčnosti. Světový den vděčnosti, taky Světový den existence opiátů. Mm-hmm. To je hodně ceníme. A potom je taky Světový den Alzheimera. To jsem ještě neříkal.
1: To jsi říkal dvakrát.
0: Fakt?
1: Možná ne. Už ho máš?
0: Ne, je Světový den Alzheimera. Už jsem to říkal?
1: Ne.
0: Aha, dobře, tak jenom...
1: Já si to nepamatuju.
0: Je 7 hodin 14 minut, na Rock Radio dohráli Cutting Crew a dneska v pondělí 21. září je Světový den Alzheimerovy choroby. Nevím, jak se teda projevuje, ale vím, že ji nemám.
1: A taky vděčnosti.
0: A taky, jo, to jsem neříkal?
1: Ne.
0: Tak vděčnosti. A jinak je Světový den Alzheimera, přátelé, takže si ho užijte. Jdeme dál, Škvoři, tak to jsme my.
2: Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: Nový Stouni na Rock Radio s peckou In The Stars v 7 hodin a 21 minut. Miluju, že tohleto album má fakt takovej dobrý, důrazný zvuk. Baví mě to. Co tebe?
2: Jo, je to dobrý.
1: Děkuji. Přátelé, jestli máte děti, malý rockerčata, a ty rockerčata si nemají doma s čím hrát, protože zrovna vás nenapadá nic, co byste jim koupili, tak máme pro vás naprosto skvělej tip na dárek.
2: Ano, je to trošku dražší dárek, teď jsem koukala na cenu a jsem docela šokovaná, kolik můžeš vyplácnout za barbínku. Každopádně, abych to nejdřív řekla, Lenny Kravitz je jako barbínka, takže můžete svý malý holčičce koupit sličného osvaleného černocha, pokud byste chtěli k Vánocům pod stromeček, a za tohoto černocha slavného dáte 1852 korun.
1: Tolik?
2: Jo, je to drahá barbínka, ale pěkná, má dredy, má hezký svaly a je to sexy barbína v takovým koženým tílku, který vypadá, když je to nějaká paní, která šla na ten
1: nějaký
2: pizácký festival. Tak se podívej na to tílko, co mu dali.
1: Ty pičo.
2: Však to vypadá jak moje teta Hilda
1: v
2: devadesátkách. Jako nepochopila jsem ten outfit. Jak i Zuzka na to kouká docela šokovaně. Jako má holčičí tričko, jestli vám to nevadí, zvonáče.
1: Ta panenka je prej inspirovaná outfitama právě z posledního turné k jeho desce Blue Electric Light Tour. Aha. Včetně brýlí, šperků a dokonce i tetování.
2: Aha, takže on nosí teda holčičí tílka. Teda.
1: Nevím, no, je to taková trošku teta. Mě by zajímalo, když si tady byla taková ta aféra, že někde udělal roznožku Lenny na koncertě, nebo si kleknul a roztehli si mu kožený kalhoty a vypadl mu pytel, tak jestli to tato ta panenka má taky, víš, že když mu jako roztáhneš nohy, tak vypadne pytel, myslíš, že to tam je?
2: Já myslím, že bys to měl navrhnout těm tvůrcům, aby to tam ještě přidali, tu funkci.
1: Že by to stalo třeba 2,5 litru
2: jo,
1: potom.
2: Jo, že by byla o něco dražší, ale že by měla právě ty roztahávací s tím pytlikem.
1: Tak pokud byste chtěli transvestitní panenku Barbie, která připomíná všechno možný jenom ne Lennyho Kravitze, tak je to dobrý tip na Vánoce, si myslím. Já vám ji asi holky koupím, bude prdel.
2: Já ji chci, prosím, já si s ním budu tady hrát každý dopoledne, slibuju.
1: Ježiši Kriste, hlavně, že tam budete vypadávací pytel. Tak za chvíli Guns N' Roses, November Rain.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zema na tento týden výtečná akce na Bouček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
4: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
15: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iskér vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iskér Praha 9.

0: November Rain a Guns N' Roses na Rock Rádiu, 2 minutky a něco po 7:30. Čas je neúprosnej, takže Excel si to dospívá někdy jindy, protože teď bude zpívat a kápne božskou naše Zuzka ve zprávách.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraj valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Předběžné výsledky prvních parlamentních voleb v Rusku konaných v době války, které dnes brzy ráno zveřejnila ruská volební komise, ukázaly, že v hlasování z bezmála 58% dominuje strana Jednotné Rusko podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, během dne nás pak čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Nejvyšší teploty do 18 stupňů Celsia.
1: Rock Radio, doprava.
2: D5 je uzavřená ve směru na Prahu. Na 7,5 kilometru se srazilo 7 osobáků, dodávka a minibus. A na pražském okruhu se bouralo na nájezdu exitem číslo 26 směr D1.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Zuzko, díky, opět to bylo naprosto nádherný a fanfárový. Tak já ti za to teďka pustím tady Happy Old McWeasel a jejich vyřvávačku Drunken Sailor.

0: Happy Old McWeasel na Rock Rádiu s peckou Drunken Sailor, neboli nalitý námořník, nebo mořeplavec, jak chceš.
1: Já nemám ráda námořníky.
0: Jak to? Co ti provedli?
1: Kapitány, námořníky a koudle svoloče, já nerada.
0: To rád slyším. Máš ráda Ozzyho Osbourna?
1: Ozzyho, jo.
0: Tak v tom případě tě zvu do kina, když jsi mi předtím splivala, že nechceš se mnou jít na Oasis a budu muset jít zase sám a ostrouhám. Tak prosím tě, Ozzy Osbourne, ač tu už s náma není, a Black Sabbath se loni loučili s kariérou a všechno to bylo natočený a teďka koncertní film Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning míří na velký plátno, čili do kina.
1: To taky nepůjdu, ale můžeš mě vzít teďka nějaký nový horor, to bych šla, jestli platíš popcorn a vstupenky, tak jdeme.
0: Nějaký horor, ty máš ráda horory, jo?
1: Miluju horory.
0: Hele, Lunetici slaví 30 let znova, to bych tě vzal, tam by se zbála docela.
1: To bych šla, to bude slušný horor, protože oni vyhrožují, že vezmou Kociána, takže to bude, to bude velký horor.
0: Slíbil, že tam přijde, takže perníkovej táta konečně naživo místo seriálu uvidíme, jak se já to těším. No ale jenom jsem chtěl říct, že kdybyste náhodou chtěli tady jít na Ozzyho a ne na Kociána, tak Lupeny jsou od 24. září v prodeji, čili jestli dobře počítám, v pátek 24. teďka bude, že jo?
1: To po mně nechtějí, takovou vysokou matematiku. Počkej. Před osmou to.
0: Ne, promiň, ve čtvrtek, počítám špatně. Takže od čtvrtka jsou lístky v prodeji a 28. října bude celosvětová premiéra v kinech, takže přátelé, běžte do toho útučka, nechoďte. Tam si moje máma, to vám můžem zaspět tady s Anabel.
1: Já bych šla, pokud nám Lunetici pošlou lístky zdarma, jak my se tam s Honzíkem stavíme.
0: Ne, jestli to bude zadarmo, tak jdu do Skyboxu samozřejmě se najebat, to je jasný. Že váš. Za chvíli Olympik jednou.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poradí, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.

0: Hunting High and Low a Starovarius v 7 hodin a 51 minut na Rock Rádiu.
1: Starovarius?
0: No je to Stratovarius, ale mi se to líbí víc, líp se mi to říká. Starovarius, to je jako staropramen.
1: Při tom slovu Starovarius jsem si vzpomněla na Marcela.
0: Fakt? Jak zrovna? Ježiš, aha.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ať se nám to líbí nebo ne, dnešním dnem definitivně začíná podzim. Ode dneška už budou dny kratší a noce delší, což znamená, že pomalu začnou poslední hromadné výšťky sezony. Ať se jim říká zadření pístů, poslední pápa, nebo třeba uspání motorů, to třetí si můžete dát tuto sobotu ve městě s nejlepším chmelem na světě. Vím o tom své, neb jsem se v Žadci narodil. Pravda, jen proto, že porodnice v Podbořanech byla zavřená, ale to je jedno. Jsem prostě hrdým Lučanem. Ale abych se vrátil k tomu uspávání motorů, to začne v Žadci na náměstí Svobody o 11:30 srazem všech jízdy chtiví. Ve 12 se odjede směr, nikdo neví kam, aby se na konci výšky všichni ocitli v Tuchořicích na klubovně Motogurmán. To je parta, co za tímhle závěrečným žateckým výjezdem stojí. Co se bude dít dál, to snad nebudeme rozebírat, ale na plakátu byl nápis překvapení a obrázek polonahé děvy. Tak si pod tím představte, co uznáte za vhodné. Pokud to máte v sobotu do Žadce z ruky, tak zkuste Budišov na Vysočině mezi Třebíči a Bíteší. Tam se také jede ukončovačka. Sraz je TDR v Budišově na nádvoří tamního zámku a to od 10:30. I v Budišově to bude o výšce, ta startuje ve 12:30. I tady platí, že trasa povede po okolních dědinách a městečkách, tak aby se vyznavači jedné stopy stihli rozloučit pro letošek se svými příznivci i nepřáteli. A těm druhým můžu slíbit, že zvuky laďáků jsou tentokrát zvláště vymazlené.
2: Rock Radio Motokeci.

0: You two, I still haven't found what I'm looking for. Ještě pořád jsem nenašel to, co hledám. No, to by možná s tím Alzheimerem dneska taky docela sedělo. Máme 7 hodin, 57 minut a pár drobných k tomu další song už neskyhneme, takže vám přejem hezký ráno a za chviličku jsme zpátky se zprávama a s další slušnou muzikou.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Kabinet bude jednat taky o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se ode dneška do pátku 25. září otevře víc než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. V nedělních volbách do berlínské poslanecké sněmovny zvítězila s velkým náskokem radikálně levicová strana Levice, která získala přes 25,5% hlasů. Za ní následují Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce a Alternativa pro Německo. Fotbalisté pražské Slávie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body.
0: Rock Radio, počasí.
1: Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde bude pršet jenom ojediněle. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 18.
2: A dnešní speciální lidová pranostika pro všechny pány. Na svatého Matouše pohoda, vyschne v lese každá kláda. Takže jdem do lesa.
3: Jahoda by se rejmovalo líp, ale vlastně by to dávalo stejný význam.
2: Tak teď už tam ty jahody, ale jsou určitě vyschlý, je půlka října skoro.
3: Já se bavila o jiných jahodách.
1: A je září.
4: Na mytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Na mytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava.
1: Dálnici D5 ve směru na Prahu uzavřela ráno hromadná nehoda několika vozidel. U Rudné zasahují složky integrovaného záchranného systému. Nehoda se stala na 7,5 kilometru. V Brně se bouralo na Žabovřeské ulici a v Dubí na Ruské.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Tak ať vám vyschne jahoda v říjnu, vám se Honza.
1: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8 v pondělí 21. září. Člověk se tady snaží darovat trošku lidový moudrosti, ty vole.
3: Není kláda jako jahoda, víš jak to.
1: A není říjen jako září.
2: Co vám vadí?
3: Já to miluju.
2: Kláda s jahodou, víš, to je úplně jasný, ne?
3: No, teď jo, kláda, jahoda, sem, tam.
2: No, tak přátelé, pokud máte nějakou kládu, kterou byste chtěli navrtat a nemáte k tomu akuvrtačku, tak tady máme akuvrtačku, která se jmenuje jako můj homosexuální kamarád Stanley. Je od firmy Stavmat stavebniny, aby vám práce nestála a mohl stát ten kamarád. Je to na tobě.
3: Já už nemám co dodat. Velká pochva. Pište nám na Messenger, na Facebook, na Instagram a držíme palec.
2: A teď už Mr. Big Shine.

0: Gary Moore Out in the Fields v 8 hodin a 11 minut u nás v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Tak pojď, dědo.
2: Já tady mám pro tebe teďka něco, co jsi ještě neviděla.
0: Nebo vlastně neslyšela.
1: No.
0: Dneska je 21. září. No a 21. září roku 2012 hráli Green Day koncertní set v Las Vegas pro iHeart Radio Festival. Bylo to na 8 let přesně od vydání jejich geniálního alba American Idiot. No a přímo uprostřed jedné písničky zpěvák Billy Joe Armstrong přestal hrát a začal nadávat. Na tabuli se totiž rozsvítilo, že jim zbývá jedna minuta hraní. Billy Joe řekl asi 100krát slovo fuck, křičel, že je na scéně od roku 88, že to není žádný pitomý Justin Bieber. Organizátoři totiž kapele ustříhli ze jejich koncertního setu celých 20 minut, protože si Usher, následující umělec, přál víc času na přípravu. Takže Billy ukázal na kamery zdvižený prostředníček, že tohle je ta jedna minuta, kterou si můžou střičit kam chtějí. A pak kluci roztřískali kytary, zahodili mikrofon a za jásotu diváků odešli z pódia. Kdyby se to stalo mně, asi bych byl teda taky naštvaný, kdyby nějaký jako takovýhle, nechci říkat, kdo po mně tam jako dostal víc času, aby bedňáci tam mohli něco stavět.
1: Ale nemohl by si dovolit si roztřískat vlastní klávesy, protože bys to splácel ještě 2 roky.
0: Přesně. No, ten provident je drahej, takže to bych asi nedal. Nicméně Billy byl trošku víc motivovaný tohle udělat, protože byl v tu dobu úplně nalitej. Prej si z toho koncertu vůbec nic nepamatoval, takže o 2 dny později, jak vystřízlivěl, tak se potom přihlásil na protialkoholní léčbu.
1: Krásný příběh.
2: Děkuju, a teď už si dáme Mňák Vašdorp a song, který vyšel v roce 1835, Hodinový hotel, znáš to?
1: Miluju.

0: Vojo Švanc na Rock Rádiu s loňskou peckou Night Club, což není noční klub, ale klub rytířů, protože je to psaný s K na začátku. Nicméně my teďka...
1: Není Night Club jako Night Club.
0: Přesně tak, abyste nechtěli jít za nějakýma tam prasárničkama a nakonec tam se neleštili někomu brnění třeba. Každopádně, pokud chcete leštit něco nám, tak máme pro vás speciální příležitost, protože 7. listopadu vyjedeme do Zlína, do sportovní haly Datart a budeme tam pekelně slavit naše 18. narozeniny Rock Rádia.
1: Přesně tak, jsme plnoleté děvčata, chlapci, je nám 18 let a to si žádá pořádnou oslavu, kterou oslavíme ve Zlíně jako správný králové Jelimánové, takže pokud se chcete poveselit s námi, tak máte jedinečnou příležitost a to 7.11. v hale Datart, takže si kupte lístky, už brzy budeme zdražovat, jestli už se nestalo.
0: Ještě ne, zdražujeme v říjnu a potom v listopadu.
1: Takže kupujte, ano, pokud chcete ušetřit, kupujte skor.
0: Kupujte na našem webu na e-shopu rockoviradio.cz, neváhejte. No a jinak se těšte samozřejmě na 3 tajné kapely, nápovědu máte na našich sociálních sítích, takže ty se tam můžete tipnout, kromě toho tam potkáte slušní rockerky, budou se křtít kalendáře, bude nějaký další překvapení, taky tam budeme my, já, Zuzka a tady pan král Jelimán.
1: Já ještě nevím.
0: Ty nevíš, ne, pojedeš se vůbec jako...
1: Oni mě nutěj, ale...
0: Se nebudem bavit jako spolu tady. Přátelé, prosím vás, pokud máte tady sociální sítě paní Anabel, taky napište, že musí jet jo, na narozeniny, jinak to je... Nevím, s kým budu spát na pokoj, já nechci spát s Marcelem.
1: A mě... A just jo.
0: Položí svoji gumu.
1: A tak jestli si můžeme určovat, s kým spíme a můžu spát s tebou, tak si to možná ještě rozmyslím.
0: Jo, spí se mnou.
1: Jo.
0: Zuzku berem taky.
1: Tak jo, tak jo. Si dáme takhle trojpokojík, Zuzka vypadá nadšeně.
0: Zuzce právě vypadly oči do klávesnice, takže nic.
2: Já vlastně nemůžu jet, já jsem mluvila.
1: Zuzka si zlomila nohu, ještě o tom neví.
0: Takže přátelé, 7. listopadu, hele na Tart Zlín, 18. nedokrády a těšíme se na vás. No a před chvílí jsme mluvili o kapele Green Day, tak si je teď dáme. Jejich deska American Idiot a pecka Wake Me Up When September Ends už za chvíli.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bůček.
4: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
4: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
6: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
5: Zadarmo?
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
9: Ne, můj oblíbený hrnek.
10: Tak tohle není dobrý začátek dne.
11: No to snad ne.
12: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
13: Alegria dny jsou tady.
12: Se slevou 7% na zážitky.
13: Zážitkové restaurace.
12: Pobytové zážitky.
13: Adrenalin.
12: Automoto a mnohem víc.
13: U nás si vybere opravdu každý.
12: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
13: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů. Ale fakt hodně. Tak 10?
15: A tomu říkáte hodně?
17: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
18: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
19: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
18: Co?
19: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
18: Skla prostroje.cz.
19: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
20: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
20: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy. Too comfortable to take off.
21: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
22: Datart uvádí Dny Merien.
23: Dny Merien, jo.
22: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
23: No to je sen.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends z alba American Idiot, který vyšlo dneska 21. září, ale v roce 2004, čili už je to, přátelé, 22 let, to je strašný. Jsme starý, nicméně co není starý, je teďka aktuální přehled sportu se Zuzkou.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si ho.

0: Čeští volejbalisté se dnes v osmi finále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. A fotbalová reprezentace se dnes sejde před čtyřmi zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radost. Rock Radio, doprava. Stále je uzavřená D5 ve směru na Prahu. Na 7,5 kilometru se srazilo 5 osobáků a dodávka. Na D48 se bouralo ve směru na Olomouc na 12. kilometru a dvě větší nehody se řeší v Praze, jedna na Plzeňské ulici a další na Průmyslové, směr Letňany.
1: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Zuzka děkovala, moc pěkný, Susi, a teď už touto hold the line, drž lineu.

0: Toto, Hold the Line, jejich jeden z největších hitů, který je napsali z roku 78, dohrál teď v roce 2026 v pondělí 21. září u nás na Rock Rádiu. A dohrál jenom proto, aby jsme se konečně doslintali k tomu, že vám rozdáme první z řady vrtaček Stanley, to pak ještě musíme zjistit, proč se jmenuje zrovna takhle, od firmy Stavmat Stavebniny, která nám věnovala tuhletu vrtačku do naší rozdávačky, aby vám práce nestála a mohlo vám stát něco jinýho.
1: Ano, takže všichni kutilové mobily do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Prach, rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody, burácející motory a atmosféru.

0: Sedlčany, Alibor Pospíšil, Autodoprava, Zemní práce, Demolice.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Atención, señoras y señores!
12: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
11: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
11: La Tropical!
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
15: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
16: Máme podezřelého?
15: Ano, vlhkost.
16: A jak ji dostaneme?
15: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
16: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
15: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
16: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
15: Ještě ne, musíme ho koupit.
16: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
17: Rock Radio. 5 minut před 8:45 rozdáváme první akuvrtačku Stanley, kterou nám věnovali Stavmat stavebněny do naší rozdávačky celotýdenní, a prvním šťastným majitelem se právě teď, a Anabel to právě zakašlala, takže je to pravda, stává Petr z Újezda. Petře, dobrý ráno přejem.
18: Dobré ránko.
19: Čau, ahoj ti všem.
17: My tě zdravíme, prosím tě, jenom řekni nám Újezd, kde to je takový jako hodně obecný označení, kam si píchnem prst do mapy.
19: Tak je to vedle Vizovic, hlavně se tam koná Master of Rock, kde taky chodím, takže to určitě všichni znají.
17: A když jsou to Vizovice, seš fanoušek Slivovice?
19: Určitě, jo. To je největší.
17: Tak doufám, že Slivovici teda nebudeš popíjet ve chvíli, kdy budeš něco vrtat tu vrtačku, aby jsi neprovrtal ruku třeba.
19: No tak já přitom jsem tam popijím, ale to nevadí, mě se nic zestane, jsem zvyklý.
18: Já jsem teď viděla nějaký video, kde nějaký pán vrtal dvě prkna k sobě a seděl v trenýrkách a nějak omylem si jako ty prkna si sevřel.
19: Jako, tak to nebyl já.
18: Takže bacha na tady ty pracovní úrazy, prosím tě.
17: No a prosím
19: jo,
17: tě.
19: Jo, budu se rád pozorit.
17: Prosím tě, ty seš domácí kutil, takže máš třeba paní, která od tebe čas od času potřebuje takový ty klasiky, přivrtat poličku nebo koleno.
19: Určitě, všechno.
18: Takže budeš vrtat všechno, co ti přijde pod ruku.
19: Co mě přijde pod ruku, to zavrtám.
18: Manželku ne, prosím tě, na to opatrně.
19: Jo.
17: No a prosím tě, já mám ještě jednu takovou otázku mimo vrtačky. Samozřejmě jsem zase zkouknul tvůj profil a ty máš normálně dlouhý rockerský háro, to je boží.
19: Už nemám.
17: Jak
19: já
17: to?
19: Jsem si akorát nepřeměnil jsem si profil, takže obrázek, bohužel.
17: Ty už to sundal.
19: Ale nosil jsem to, dosil jsem to dlouhé roky, jo.
17: No tak to nic, mrzí. Tak to žádná vrtačka.
18: A ti to začalo šatět, nebo co se stalo, ti to vypadalo, nebo proč jsi to ostříjel?
19: Ne, tak manželka.
18: Manželka nechala dlouhý vlasy. Vidíš, že se dlouhý vlasy na chlapech líbí zrovna.
19: Nechám to narůst asi. No.
17: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak to udržuješ, že máš takový jako hezký rockerský háro a ty se člověče sundal, tak teď už bohužel bude dělat radost teda jenom ta vrtačka.
19: Tak to budu rád.
17: Petře, my moc děkujeme za účast, děkuji, moc gratulujeme, vrtačka dorazí, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať přivrtáš co nejvíc věcí, které budou v té zdi držet, a jinak se měj krásně a zase se někdy ozvi.
19: Vás zdravím taky, Anabel taky, díky.
18: Krásnej
19: moc.
18: Krásnej den, ahoj.
17: Hezký ráno, čau.
20: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dem Braven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Tak další vrtajda zase zítra. A teď už se podíváme do Bárů s kapelou Plexis.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
5: Kupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
4: Zadarmo?
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Pavel to řekl před odletem do USA. Svá bilaterální jednání v New Yorku zaměří právě na země, které můžou s kandidaturou pomoct. Policie zadržela a obvinila 39-letého muže, který podle ní v zaslaných e-mailech opakovaně vyhrožoval usmrcením nebo závažným násilím. Oznamoval například usmrcení celé třídy prvňáků, vyhrožoval lékařům, zdravotnickému personálu. Současně v některých zprávách oznamoval plánované útoky na veřejná místa. Nyní je muž ve vazbě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v neděli večer oznámil, že mluvil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil, nicméně do New Yorku se chystá řada světových státníků na valné shromáždění OSN. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterým odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů. Rock Radio, počasí. Aktuálně máme venku polojasno, během dne ale bude postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat spíš ojediněle a večer bude srážek i oblačnosti od západu postupně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 18.
1: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava. Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 15. kilometru se řeší nehoda 2 osobáků. Boural se na průmyslové u nájezdu z jižní spojky směr Letňany a na Plzeňské. Potom pozor na D5, ta je sice už průjezdná, ale hodně se tam zdržíte ve směru na Prahu kvůli nehodě na 7,5. kilometru. Srazilo se tam 7 osobáků, dodávka a minibus. A taky se řeší nehoda na D48 ve směru na Olomouc na 12. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne.
3: Tak dobrý ráno, 3 minuty po 9. Je s vámi dneska výjimečně Dan, já tu nejsem sám. Se mnou je tu i Zuzka, čau Zuzko.
0: Ahoj Dané.
3: Jak se máš?
0: Jo, dobře, už jdu dom, takže
3: super.
0: Super.
3: Jinak je dneska Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, čau Zuzko.
0: Čau
3: Jak Dané. Se máš?
0: Dobrý.
3: Tohle je rokový odpoledne, nebo dopoledne vlastně. Já jsem Dan, dáme si nějakou muziku.
2: Rock Radio.

Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel chce na valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu České republiky na nestálého člena Rady

A nám dohráli alkohol a spalovač klastu. Asi jste poznali, že opener dělal tady Danda, dělal si samozřejmě klasicky srandu, že tady jsem já. Já s tím provozem mám prostě v pondělí vždycky problém. Je to ta Praha zasekaná, je dálnice, takže já vždycky vědu o něco dřív a vždycky přijdu o něco později. Ale dneska to dopadlo dobře, že jsem přijel aspoň na první stup. Minule jsem dojel až někdy na druhý nebo po druhém, takže to ještě dopadlo dobře. Já jsem četl po cestě, jsem si pustil, nebo když jsem stál v koloně, tak jsem si pustil seznam a četl jsem tam perfektní článek, že vlastně teďka bude mít Evropská unie, bude mít ověřování věku, že vlastně ty mladí dneska už budou muset podložit občankou, aby se dostali na některé stránky a bude to ještě jakoby skenovat, že ta přední kamera je na skenuje obličej, jestli jsou fakt jako plnoletý. Takže nejenom, že oni nepijou a nesouloží, oni se nepojí na porno. Tak takhle už to mají špatný. A já vám pustím další hudbu, Tři sestry, Beatle Beast, anebo Ozzy Osbourne.

0: máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Trénírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody v

0: Se Sedlčany, Alibor Pospíšil, autodoprava, zemní práce, demolice.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.

To byly Tři sestry a Pianovka. A právě Fanánek on oslavil v červnu 60, to víte, to my jsme vám tady říkali o tom. Kdo to posloucháte, Tři sestry, tak to samozřejmě víte, nebo jste jeho fanoušek. No a Fanánek tohle příležitosti vydal CDčko, jmenuje se Fan 60, vyšlo v pátek. A já vám tady dám takovou malou ochutnávku. Jmenuje se to Moravian Rap Schody, mě to celý líbí, je to taková moravská písnička. Takže to pustíme Moravákům a lidem to se líbí, moravská hudba. Za mě takový zajímavý počin od něj.

0: pustím ganja. Já úplně vidím, jak jsem přivine řidi a řekne, se blbneš, co to pouštíš, protože tady pouštím moravskou hudbu, jsme rock radio. Tak to je Fanánek novej. Mrkněte se na to, poslechněte si Fanánka. On k téhle příležitosti Tři sestry začínají v listopadu tour. Fanánek 60, tak určitě se stavte na nějakou zastávku. Tohle tam musíte naživo a spoustu jiných skladeb. A jdeme dál k hudbě a nás čekají Komunál, Lenny Kravitz anebo AC/DC.
1: Maxi.
2: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
5: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
6: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Rock Radio. Co se děje?
11: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
12: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
14: Střešní okna Fenestra.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. V berlínských volbách jasně zvítězila strana Levice se ziskem přes 25% hlasů. Druhá skončila CDU kancléře Friedricha Merce s 19% a třetí AFD s 16,5%. Aktuálně se spekuluje, jestli se kancléři Mercovi po těchto volbách podaří udržet u moci. Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru ale na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Koloráda nad Utahem 4-1 jednou asistencí.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během nepostupně proměnlivá. Oblačnost převážně velká. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
3: Čas se podepíše na každém autě. Na mytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Na mytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Slušnej rok. Rock Radio. Doprava.
2: Na D3 na 126. kilometru na trase Mezno Kaplice dávejte pozor, je tam chodec na vozovce, na místo jde policie České republiky. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne.
2: Tak rokeři, jsme v první hodince rokovýho dopoledne. Za chvilku nás čeká, za necelou hodinu nás čeká elektrický oběd. Tak už si pomalu pište. Ať už můžeme pomalu připravovat, ať si pustíme nějaký pořádný pecky. A já vám teďka pustím Rasmus, Tom Petty, anebo Creason, Čarovná noc.
0: Rock Radio.

0: Skvělá pecka, Rasmus Guilty, rok 2003, z alba Dead Letters. To bylo jedno takový z nejzásadnějších alb téhleté kapely, kde vlastně byly hity In The Shadow, anebo First Day Of My Life. Já je miluji, oni jsou hrozně melodický, Rasmus, jsou fakt skvělý. Zpěv Lauryho je výborný, hrozně zapamatovatelný. A Laury vysvětloval právě tuhle tu písničku. Ona vznikla na tom, že vlastně zanedbával svou rodinu a jezdili třeba 300 dní v roce po koncertech a zanedbával rodinu, přátelé. Takže až někoho budete jednou zanedbávat, tak mu puste Rasmus Guilty. Je to o tom. A my si pustíme další hudbu a nás čeká R.E.M., Vohnouti, Papa Roach, anebo Warlock.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo. Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Zadarmo?
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tyko prvý. Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: R.E.M. Everybody Hurts. Jsem normálně začal zívat tady. Já se budu muset udělat kafe, ta písnička normálně začala uspávat. Já budu muset vám pustit něco rychlejšího, nebo vy mě usnete za volantem, nebo v práci někde v kanceláři, nebo v dílně, nebo kde nás všude posloucháte. To já si nevezmu na svědomí, že byste mě usli. Protože pak byste nemakali a to by byl bruser. A já vás ještě pozvu, než vám pustím něco rychlejšího na narozeniny naše 18. narozeniny a bude to ve Zlíně. Minulý rok se to slavilo v Plzni, ale to si jdem do Zlína, protože tam je velká základna rockrádia, tam to lidi poslouchají, to jsem se i o tom přesvědčil. A my tam budeme celý naše rádio, všichni tam budou, všichni moderátoři, takže se máte těšit, na co budeme se tam střídat na tom pódiu, budeme vám tam moderovat, budeme vás bavit, snažit se, já vás uspím samozřejmě, to je moje klasika, já jsem uspávač hru tady místní. A můžete si koupit už lístek na to, je to na stránkách Rock Rádia, takže si dáte rockoviradio.cz, tam si kouknete, tenhle měsíc to je za 790, příští to je 890, no a v listopadu, kdo trošku zaspí, tak to už bude mít skoro za litr, bude to 990. Takže se na to mrkněte, kupte si ty lístky, protože to bude skvělý mejdán. A budou tam 3 české kapely, máte na plakátu, můžete se mrknout, kdo to rozluští, kdo nás poslouchá, tak si myslím zjistí všechny 3 jména. Jsou tam jasně vidět. Já jsem to pořádně koumal samozřejmě, nedalo mi to, ale já vám to neřeknu, musíte na to si přijít sami.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: A jak jsem sliboval s rychlým, Proteus, Baby Metal anebo Europe.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Pohodové pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje zpřísnění pravidel prodeje alkoholu. Zákaz večerního prodeje ale zatím nemá podporu koaličních partnerů. Motoristé a SPD chtějí sázet hlavně na prevenci. Ve hře jsou i další možnosti, třeba omezení reklamy nebo online prodeje alkoholu. O2 má v Česku problémy s dostupností svých služeb. Tisíce zákazníků hlásí především výpadky mobilního a pevného internetu. Potíže se podle serveru Down Detector objevily během dopoledne. Hlášení rychle přibývala, informuje o tom server novinky.cz. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před prvním srazem změnit nominaci. Zraněné Davida Zimu a Denise Višinského nahradí dva nováčci. Ondřej Kryčfaluši ze San Giloa a křídelník Mladé Boleslavy Martin Schubert. Vedení nároďáku to oznámilo na webu Fotbalové asociace České republiky.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
3: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava.
2: Na D5 mezi kolem 7. kilometru na trase Praha-Rozvadov je porouchané osobní vozidlo s přívěsem, tak tam čekejte zdržení, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak, rockeři, jdeme do elektrického oběda. Hudbu vybíráte vy, už jste mi někdo něco psal, už tady mám poskládaný. Ještě tam nějaký místečko najdu, tak si pište, co chcete zahrát. A já vystřeluji Twisted Sister, We're Not Gonna Take It.
0: Rock Radio.

A dohrávají Twisted Sister ode mě. A je na čase. Nějaký přání. A psala tady Adéla, ta chtěla původně Bon Joviho nějakou písničku, co nemáme, bohužel. Tak jsem tady od ní zjistil, že chce Landu Ulice. Takže jdem do toho. Landa, jo, Ulice.

Tohle je Paradise Lost od Luboše, ať to všem utíká, co jsou na cestách. A já tady mám další zkaz a ten mě přišel na Instagram, já ho tady přečtu. A je to od Standy ze Slovenska, takže bych poprosil skladbu Peaceville třeba pro tebe a pro všechny rockery do studia v Čechách a na Slovensku. A že naše rádio je skvělý, že nás poslouchá každý den, je to náš posluchač Standa, on mě občas takhle píše, tak si takhle hezky napsal přímo ke mně na Instagram. Takže jdem na to. Ghost.

0: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
1: Tak ten bude na výpečky.
2: Nebo pěkně do udírny.
1: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
4: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
11: Máme podezřelého?
10: Ano, vlhkost.
11: A jak ji dostaneme?
10: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
11: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
10: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
11: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
10: Ještě ne, musíme ho koupit.
11: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
12: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

od Káti, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, ať nám to pondělí utíká. Přesně tak, taková pozitivní písnička. A já už tady mám přichystanýho Aleše Brechtu Superhero, a to je od Radima. Ahoj, zahraj prosím Superhero od Brechty pro Dášu k našemu výročí. Moc děkuju, Radim. Tak Radime, tak ať máte další výročí.

To byly Disturb, Sound of Silence od Myšáka a přeje vám i nám krásný pondělí. Nevím, co na pondělí je krásného. Já jsem o to ještě nepřišel. Pondělický nejhorší den, všichni jdou do práce. Většina teda. A já už tady mám další zkaz a mám tady od Davida a David píše, čau, prosím tě, zahraj něco pro B, díky a Berryho od Alkoholu na cestu a tím to rychle utíká a dobře dojedou, díky David. Tak Davide, já jsem tady vybral mou oblíbenou Alkohol a Vesnickou.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
2: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

To byla Tarja Turunen a to bylo od Aleše se zkazem pro vás do rády a pro všechny, co poslouchají Rock Radio. Tak mi děkujeme, Aleši, a já už tady mám další zkaz a ten pobavil, protože vlastně můj kolega se taky jmenoval Kuba, se kterým jsem dělal gastru a tu písničku jsem vždycky pouštěl a já vám všu ten zkaz. Ahoj, zahraj prosím pro kolegu Kubu, Netáhlo od Trautenberku, aby mu to šlo líp od ruky, díky moc, Petr. Já mu to taky vždycky pouštěl, že on se schovával všude a vždycky se flákal, tak jsem pustil Netáhlo, jak to slyšel, tak věděl, že ho vidím. Tak kluci, ať vám to jde od ruky.

To byly Oasis od Lucky. Lucka psala, že už se na ně těší, až příští rok v Mnichově, v červenci, jestli se je poslechne a vrátí si nostalgie z mládí. No, ono teďka kolem těch Oasis je velký boom. Oni vyhlásili turné na příští rok, tak se možná na ně můžete stavit. Jsem koukal, že nejblíž jsou, myslím, Amsterdam, Mnichov a kde to bylo, a Paříž ještě, myslím, jsou. A já vám pustím poslední přání, protože čas už je neúprostnej a pak půjdem do rokovýho vorazu. A já tady mám poslední zkaz a tady píše Alena: ahoj Dané, pustíš prosím Vanastovky, díky Ála. Takže jsi to nechala na mě, jelikož já Vanastovky mám hodně rád, tak já jsem pustil Slečna Anna je za vodou.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Topcentrum.cz Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iscare vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iscare Praha 9.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Zprávy.
1: Příjemné pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Začátek nového týdne přinese do Česka hodně oblačnosti, místy déšť a teploty většinou kolem 15 stupňů. Pocit chladu navíc zesílí čerstvý vítr. Po ránu už se můžou objevit i přízemní mrazíky. Příjemnější počasí dorazí nejspíš o víkendu, kdy se očekává babí léto a teploty znovu vystoupají nad 20 stupňů. Slovenský premiér Robert Fico čelí ostré kritice domácích médií kvůli svým výrokům o závazcích Slovenska v NATO. Deník N ho označil za zbabělce, lháře a zrádce. List SME zase varuje před oslabováním principů kolektivní obrany NATO. Fotbalisté pražské Slávie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude počasí proměnlivý, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 na 45. kilometru na trase Jaroměř-Praha je porouchané osobní vozidlo, čekejte tam zdržení, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Rockovej hlas.
2: Tak, rockeři, pokračujeme. Já jsem tady od 9, kdo přišel pozdějc. Takže pokračujeme vy své vysílání. A vy jste vybírali vy hudbu předtím do 11, od 11 do 12. Já dneska už zasekávám tady. A bylo strašně moc zkazů, já bych z toho mohl hrát asi třeba 3 dny. Já vám děkuju, ale bohužel nevyšlo to na všechny. Tak teďka já vám aspoň pustím něco, protože vím, že tam bylo Panoptiko, se někdo psal. Tak to Panoptiko bude za chvilku a předtím ještě slech.

0: Doufám, že jsem vás neuspal. To byl Heart Alone. Ale my ploužáky na našich narozeninách hrát nebudem. A doufám, že se tam chystáte, protože my 7. listopadu jedeme do Zlína oslavit naše 18. narození našeho rádia. Budeme tam celý náš tým, všichni, náš Řeďa, Martin Drtina, kdybyste o tom chtěli vidět, zazpomínat s ním na starý časy, tak můžete nostalgicky. Bude hrozně rád, Martin. Budou tam naše hostesky. No a hlavně tam budou 3 české kapely, kterými jsme ještě neoznámili. A vy si je můžete na našem plakátu najít. Když uvidíte plakát s narozeninama, tak se z toho vyčtete, který 3 kapely tam budou. Ale musíte hodně hledat. Není to moc těžký samozřejmě, ale někdo to třeba nenajde. A koukněte se na rokovýradio.cz. Tam jsou lístky, tenhle měsíc jsou 790, v říjnu jsou 890 a v listopadu, kdo to prováhá, má to skoro za litr, 990. Kdyby to bylo 999, tak to byla Baťovka a hodilo by to Zlína. Ale oni na tě nepřemýšleli.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já vám trošku zrychlím, protože jste určitě po obědě, abyste se trošku rozhejbali a neusnuli v práci. Rolling Stoni, Def Leppard, Foo Fighters anebo Rybičky 48, my nejsme ještě starý.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi. Rock Opera CZ.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malíské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malískou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
14: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
15: Máme podezřelého?
14: Ano, vlhkost.
15: A jak ji dostaneme?
14: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
15: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
14: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
15: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
14: Ještě ne, musíme ho koupit.
15: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
16: Rock Radio. Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem. Na free video se podívám.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dämmraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Skvělá písnička Rolling Stone Angie. Kdo by to řekl, že tato roková balada už je stará 53 let. Ono se dlouho spekulovalo, že to Angie vlastně je podle jména Angie Bowie, podle bývalé manželky Davida Bowieho, ale to Keith Richards tenkrát vlastně v nějakém rozhovoru to vymluvil, říkal, že vlastně složil nějakou část písničky a Angie se mu hodilo, že se mu to jako k tomu rýmovalo, tak to tam doplnil, takže to vyvrátili, Mick Jagger to vyvrátil, takže to my už se stejně nedozvíme. A David Bowie už taky určitě ne. Ten už určitě ne. A my si pustíme George Harris na Nirvánu, Amarante, anebo Luci, dal bych ti, co chceš.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
7: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
6: Zadarmo?
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody, burácející motory a atmosféru, kterou z gauče nezažijete. Mistrovství České republiky v autokrosu 26. a 27. září Kotlina Sedlčany. Na akci vás zve Autoklub RAC Sedlčany a Libor Pospíšil, autodoprava zemní práce Demolice.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětirájetour.cz.
12: Bude vejdán.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. anagr.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.

0: Nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
9: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
10: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministři před dnešním jednání vlády neupřesnili, jaký schodek bude mít schvalovaný státní rozpočet na příští rok po koaličně dohodnutých úpravách. Návrh počítal původně s deficitem 389 miliard korun. Podle závěrů koaličních jednání by se měl snížit o jednotky miliard. Jednoho mrtvého a tři zraněné si vyžádali noční ruské útoky na obytné domy a železniční infrastrukturu na jihu Charkovské oblasti. Informovala o tom ukrajinská státní služba pro mimořádné události. Už dříve oznámila, že v noci na dnešek Rusko podniklo rozsáhlý dronový útok na Záporoží, který zranil 5 lidí. Americký hamburger přestává být levným jídlem. V New Yorku, Washingtonu nebo Kalifornii už není výjimkou burger za $30, tedy více než 600 korun. Hlavním důvodem je prudké zdražení hovězího masa. Americké chovy sužuje dlouhodobé sucho a počet kusů skotu je nejnižší za 75 let.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude počasí proměnlivý, převážně velká oblačnost, místy se vyskytnou přehánky a nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
3: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava.
2: Na D2 kolem 3. kilometru na trase Lanžhot Brno je neprůjezdný pruh, havarovaly tam dvě nákladní vozidla, probíhají tam záchranný vyprošťovací akce a práce.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej poraz.
2: Tak, rokeři, máme 3 minuty po 13. a první hoďko rokového obrazu za sebou. A já vám tady přečtu články, to je dneska zajímavý. Ten nadpis jenom, nebudem to tady nějak rozpitvávat. A tady je. Dva seniori se na pláži v Řecku porvali o lehátko. Jeden z nich zemřel. No, takže lidi bacha, už ani ručníky neplatějí, jde tam o život. Další. Medvědice na Slovensku napadla stádo ovcí. Zuřivý útok zachytila kamera. To je... Se jdete přečíst zprávy, co je novýho a čtete tady hodně o medvědici a o dvou seniorech. Skvělý, úžasný. Tak, a my jdeme radši k hudbě, protože ta nás zajímá, ta je tady důležitá. A pustíme se Linkin Park, Kiss, anebo Miloš Dodo doležal, soudím.

0: Nemusím představovat Linkin Park, Somewhere I Belong. A já vám řeknu pár zajímavostí o Linkin Park, který třeba nikdo nevíte. Moje to oblíbená kapela, samozřejmě brzo už budu vytetovaný znak jejich kapely. Já to mám rád, já už mám vytetovanýho Davida Bowieho. Mám tam paroháč vytetovaný, trsátko, Freddieho Mercuryho, ještě mě čeká Marilyn Manson, no a Linkin Park. No, vlastně kapela Linkin Park se do 96. roku jmenovala Xero, pak se přejmenovali na Hybrid Theory, jenže tak se nemohli jmenovat, protože už taková kapela už byla, tak se chtěli jmenovat Linkin Park, protože oni okolo něho jezdil Chester, tak ho nakonec přejmenovali na Linkin Park. Chester se vlastně do té kapely dostal přes jednu kapelu z Kalifornie, kdy poslal jakoby svý demo. No a Mike Shoda to poslechl samozřejmě a zjistil, že už našli zpěváka. On vlastně na konkurs té kapely odletěl ze svých narozenin, ten den slavil narozeniny a odletěl na konkurs a tím se dostal do Linkin Park. Vlastně Hybrid Theory je nejvíc prodávanější album rockový 21. století. Se prodalo přes 30 milionů kopií, což je úctihodný. Za mě je to prostě po 21. století asi nejvýznamnější rocková kapela. Nevím, třeba se mýlím, pro mě 100% a myslím si, že měla obrovskou éru a hodně vyhrávala hitparády. Kluci vyhráli nějaký Grammy, takže za mě povedený. A hlavně písničku In The End nechtěli ani vydat. Nakonec ten single je jeden z jejich největších hitů. Tak to vidíte, to, co nesete vydat, nakonec je skvělý. A já vám pustím další hudbu Alice Cooper, Sabaton anebo Harley.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne.
9: No to snad ne.
10: Nemáte svůj den?
11: Tak si udělejte Alegria den!
12: Alegria dny jsou tady.
13: Se slevou 7% na zážitky.
12: Zážitkové restaurace.
13: Pobytové zážitky.
12: Adrenalin.
13: Automoto a mnohem víc.
12: U nás si vybere opravdu každý.
13: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
12: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
16: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

Skvělá věc, Alice Cooper, It's Me z roku 1994. A já nevím, jestli se zaregistrovali, tak olympici teďka vydali novou písničku a jmenuje se to Až stouni, až stouni zabalí. K tomu napsal text, já nemůžu ani mluvit, napsal text Lukáš Pavlásek, ono i v tom videoklipu hraje. Tak já vám pustím ukázku, ať víte, jak dědouškové hrajou. Já jsem na ní teda před třema týdnama byl a bylo to teda super. Mně přijde, že oni snad nestárnou, oni a stouni. To prostě jsou nezbedové, skvělý pecky. Hezky jsem si zabékal, bylo tam hodně lidí teda na nich, což chápu, jsou prostě legenda. Já to viděl tady prostě, jak Petr Janda šel tady po rádiu a mladý holky z Fajn Rádia z vrchu od nás, tam na něj pokukovali a ježiš, to je Janda. No prostě, znají ho všichni, tak já vám pustím tu ukázku.

0: Klasika, klasický podpis Olympiku, to známe. Snad se vám to líbí, mě to líbí, mě to přijde v pohodě. A já vám pustím další hudbu. Olympiky si taky pustíme, ale pustíme Pálím tvář, trošku novější tvorbu, anebo Judas Priest.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bards.cz.
9: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
16: Rock Radio, co se děje?
17: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy s Vladanem Hýlem. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje zpřísnění pravidel prodeje alkoholu. Zákaz večerního prodeje ale zatím nemá podporu koaličních partnerů. Motoristé a SPD chtějí sázet hlavně na prevenci. Ve hře jsou i další možnosti, omezení reklamy nebo online prodeje alkoholu. Operátor O2 hlásil od dnešních 9 hodin dopoledne výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásili uživatelé z celého Česka prostřednictvím služby Down Detector. Firma výpadek potvrdila na síti X. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před prvním srazem změnit nominaci. Zraněné Davida Zimu a Denise Višinského nahradí dva nováčci. Ondřej Kryčfaluši ze San Giloa a křídelník Mladé Boleslavy Martin Schubert. Vedení nároďáku to oznámilo na webu Fotbalové asociace České republiky.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude počasí proměnlivý, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici v Litvínově je nehoda osobního auta, narazilo do ostrůvku, obešlo se to bez ranění na místo jde policie České republiky. Také se někam vedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Rokovej poraz.
2: Tak, rokeři, jsme v poslední hodince rokovýho porazu s Danem. Já jsem tady četl, že dneska vláda má nějak zakročit skrz to zdražování těch pohonných hmot, tak já doufám, že se to stane. Mě to dost zajímá, protože já jezdím do Prahy každý den. Kde je ta doba, kdy jsem natankoval za 1500 krásně plnou nádrž? To je dávno pryč. Dneska tam za 2000 nepošlu ani 40 litrů snad. Tak a my jdem dál k hudbě, já vám pustím Temptation Bon Jovi, anebo za chvilku Dan Landa.

0: To byly Bit in Temptation a Faster. No a já už mám nachystanou takovou pecku, divoký byl malování, já to miluju. Kdybyste nevěděli, tak tenkrát Vašek Bláha měl jít na vojnu a místo byl v civilu, byl v civilní službě a založil tuhle kapelu. Nedej bože, že by tenkrát musel na vojnu, tak bychom možná divokého byla neměli. Vidíte, kam to tahle hospodská kapela dotáhla. Mě trošku mrzí, že jsem nebyl na konci prázdnin v těch Úvalech, jsem viděl nějaký fotky a videa, jak tam měli koncert, jejich rodný město. No, to muselo být skvělý. No, doufám, že tam zase příští rok budou, se tam zajdu na ně podívat, protože divoký byl, já jsem ho viděl snad naposled, to jo, mě bylo tak 15, to je tak 22 let zpátky, takže se musím znovu na ně podívat, no. Taková klasika. Člověk do toho dozraje a pak se vlastně, teď jsem si nedávno pouštěl skoro všechny jejich alba a zjistil jsem, jaký poklady tam mají. No nic, tak jdem na to, divoký byl, malování.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo. Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Zadarmo?
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
8: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
7: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
8: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
9: Motokeci Marcela Herbolta.
10: Ať se nám to líbí nebo ne, dnešním dnem definitivně začíná podzim. Ode dneška už budou dny kratší a noce delší, což znamená, že pomalu začnou poslední hromadné výšky sezony. Ať se jim říká zadření pístů, poslední pápa, nebo třeba uspání motorů, to třetí si můžete dát tuto sobotu ve městě s nejlepším chmelem na světě. Vím o tom své, neb jsem se v Žadci narodil. Pravda, jen proto, že porodnice v Podbořanech byla zavřená, ale to je jedno, jsem prostě hrdým Lučanem. Ale aby se vrátil k tomu uspávání motorů, to začne v Žadci na náměstí Svobody o 11:30 srazem všech jízdy. Ve 12 odjede směr, nikdo neví kam, aby se na konci výšky všichni ocitli v Tuchořicích na klubovně Motogurmán. To je parta, co za tímhle závěrečným žateckým výjezdem stojí. Co se bude dít dál, to snad nebudeme rozebírat, ale na plakátu byl nápis překvapení a obrázek polonahé děvy. Tak si pod tím představte, co uznáte za vhodné. Pokud to máte v sobotu do Žadce z ruky, tak zkuste Budišov na Vysočině mezi Třebíči a Býteší. Tam se také jede ukončovačka. Sraz je TDR v Budišově na nádvoří tamního zámku a to od 10:30. I v Budišově to bude o výšce, ta startuje ve 12:30. I tady platí, že trasa povede po okolních dědinách a městečkách, tak aby se vyznavači jedné stopy stihli rozloučit pro letošek se svými příznivci i nepřáteli. A těm druhým můžu slíbit, že zvuky laďáků jsou tentokrát zvláště vymazlené.
9: Rock Radio. Motokeci.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Skvělá pecka od Green Day, Peacemaker z roku 2009. No a my jsme ve finále, protože poslední 20 minut rokovýho varazu, kluci už přicházejí do studia, takže mě budou střídat. A já po 6 hodinách jdu domů. Já doufám, že jste se dneska moc nenudili, užili jste to se mnou. Ty pondělky jsou sanovické kvý těžší a vždycky po tom víkendu jsem takový pomalejší. Zítra už to bude snad lepší, tak si pořádně pokecáme. Já se zítra na vás těším. A ještě s vámi rozloučím, tak vám pustím nějakou hudbu a nás třeba Faith No More, Epic, anebo Kabáti, Western Boogie. Tohle byl rokový voraz s Danem. Já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Zavřete oči. Odchází. Čekám.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 1 plus 1 v Milovicích na Nymbursku za 3 milionů 675 tisíc. Byt 3 plus 1 v Mostě za 2 milionů 945 200. Byt 2 plus 1 v Liberci za 4 milionů 940 tisíc. Rodinný dům v Košťálově na Semilsku za 3,5 milionu a byt 1 plus KK v Brandýsi nad Labem za 4 miliony 790 tisíc korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
12: Máme podezřelého?
11: Ano, vlhkost.
12: A jak ji dostaneme?
11: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
12: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
11: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
12: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
11: Ještě ne, musíme ho koupit.
12: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

Sukorady.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministři před dnešním jednáním neupřesnili přesnou výši schodku státního rozpočtu. Návrh počítal původně s deficitem 389 miliard korun. Podle závěru koaličních jednání by se měl snížit od jednotky miliard. Pro rok 2028 by měl být deficit nižší o dalších 60 miliard korun. Podzimní volby se pomalu blíží. Takzvané křížkování může zamíchat pořadím kandidátů. V komunálních volbách totiž voliči nemusí vybírat jen celou kandidátku, ale lze podpořit i jednotlivá jména. Čemu lidé dávají přednost, říká politolog Jan Kubáček.
1: Ukazuje se, že poslední dobou čeští voliči chtějí akceschopnou většinu na svých radnicích a obecních úřadech a proto čím dál více si oblíbili velký křížek, neboli podporu celému týmu a tím pádem i důraz na silnější mandát a možnost prosadit více.
0: V praxi tak volič může dát hlas celé kandidátce a zároveň vybrat konkrétní kandidáty z jiných uskupení. Nemusí se tedy držet jen jedné volební strany. Policie zadržela v Nizozemsku muže viněného v Česku z drogové kriminality. Cizince dopravila eskorta minulý týden do Prahy a soud ho hned poslal do vazby. Patřil mezi šestici lidí, které Národní protidrogová centrála začala stíhat na přelomu loňského a letošního roku. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje o pohár Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát budou už zítra od 11 dopoledne našeho času. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Vypadá to, že dešťům se dneska nevyhne celá Česká republika vůbec nikde. Máme ojedinělý přehánky po celém území. Nikdy to nebude trvat moc dlouho, bude to vždycky tak na pár minutek, ale prostě pršet bude úplně všude. Teploty máme momentálně venku kolem 15 stupňů a večer nám to padne asi na 9. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice a deště zejména na východě území. Teploty jinak kolem 15 stupňů.
4: Čas se podepíše na každém autě. Na mytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Na mytí.cz, chrám autokosmetiky.
2: Slušnej rok. Rock Radio. Doprava.
5: Praze Kijích, v části Kyjev, v Broumarské ulici u mostu přes koleje bourali dva osobáky, tak si tam dejte pozor. Na D1 je větší komplikace, tam do sebe vrazili dva nákladáky a ještě k tomu jeden osobák. Je to na 20. kilometru D1 ve směru na Prahu. Levej pruh je uzavřený a zasahují tam záchranáři. V Praze ještě zůstáváme, tam ve tři osobní auta do sebe vrazili na Cínovecký. Je to směrem venku z Prahy, směrem ven z Prahy, u napojení z Ďáblic a taky Čakovic. No a na D11, tak tam je další dopravní komplikace. Osobní a nákladní auto do sebe vrazili na 8. kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Jirny.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
3: Tak jo, 15 hodin, 3 minuty k tomu, rokový odpoledne právě teďko začíná. Kuba i Petr jsme za mikrofonem připravený vám zase dneska rozdávat muziku a taky možná i něco jiného.
5: 100% doufáme, že už máte za sebou všechny pracovní povinnosti a teď třeba už dávno jedete z práce, nebo jedete, já nevím, třeba za babičkou na návštěvu, nebo možná na houby, protože přece jenom počasí i k tomu houbaření je vlastně v pořádku. A dnešní speciální vysílání, respektive dnešní vysílání chceme speciálně věnovat všem, kterým se podařilo ukořistit nějaký pořádný plný košík plný hub.
3: Je mi jasný, že vás určitě přes tady ten víkend bude hodně. Pro všechny ostatní, ale samozřejmě i pro vás budou tady ty další písničky. Inexis, taky Halloween, Volbíci přijdou podívat, anebo Traktory a jejich letokruhy už teďka na Rock Radio.

0: Jinak si právě teďka odjíždějí jako kdyby na Harley, ale nebreč baby, no, protože tahle pecka se jmenovala Baby Don't Cry, máme 15 hodin a 20 minut a my vás s Peťou chceme nalákat na nějaký koncerty, který se blížejí už na začátku října a vy můžete být u toho.
1: 2. října totiž Harley hrajou v Polní a 3. října hrajou v Chlumci nad Cedlinou a my na tady ty oba dva koncerty máme lístky. Tady stačí, abyste nám napsali na Facebook, jak už to znáte, otevřete si stránky Rockradia, napíšete do zpráv, proč ty lístky máme rád vám, připíšete ještě telefonní číslo a asi tak za hodinku a půl jeden z vás od nás ty lístky dostane.
0: Taky tam napište, jestli byste chtěli právě 2. října do Polní, anebo 3. října do Chlumce nad Cidlinou, ať v tom máme jasno, bude tam s nima ještě kapela Loco Loco na obou těch zastávkách, je to v obojí v rámci jejich turné Tak jdem dál. No a my v tuhle chvíli taky jdem dál, dáme si další kapely, budou Royal Republic, bude Bruce Dickinson, anebo Vypsaná fixa 1982.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 15:36 a Royal Republic a jejich Baby právě teďka skončili na Rock Rádiu. No a my pro vás samozřejmě zase máme pozvánku na jednu úžasnou akci, která se bude dít už 7.11. ve sportovní hale Datart ve Zlíně.
1: Jsou to naše 18. narozeniny, ne, že by my s Péťou jsme zrovna slavili 18, to teda bohužel ne, už skoro, já budu mít za chvilku už druhý 18. narozeniny.
0: Jo, tak to já ještě nejsem takhle starý, takže
1: tak
0: dobrý.
1: Tak nemachruj, děkuju. A každopádně, pokud byste vy, rockeři, rockerky a všichni příznivci rockové muziky a hlavně Rock Rádia, chtěli oslavit 18. narozeniny Rock Rádia s náma, tak doražte právě 7. listopadu do zlínské haly Datart, protože tam budou nejenom lidi z Rock Rádia, nejenom ostatní příznivci taky rockové muziky, ale taky tři český rockové kapely.
0: To vám samozřejmě nemůžeme říct, který tam budou, ale když se podíváte na naše stránky rockoviradio.cz, tak je tam takový plakát, kde si můžete tak jako přijít na to, jaký ty kapely tam budou hrát. Uvidíme, jestli to zvládnete nebo ne, já si myslím, že úplně v pohodě, ale každopádně, co je hlavní, tak si tam můžete koupit lístky.
1: A to je právě důležitý, máte ještě posledních asi 10 dní necelých, abyste si je koupili za nejvýhodnější cenu, která teď je k dispozici, protože s každým měsícem se to bude o stovku zdražovat.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka nás čeká ještě Offspring, taky Amorphis anebo Láďa Křížek, protože tady na rokovém odpoledni jedem dál.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se.

0: Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockový festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomid a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda schválila státní rozpočet na příští rok. Deficit bude oproti původnímu plánu o 3 miliardy nižší, tedy 386 miliard korun. I přesto ale bude stát v příštím roce hospodařit s druhým nejhlubším schodkem od vzniku samostatného Česka. Kabinet také obnovil od října regulaci cen pohonných hmot. V Česku se výrazně ochladilo. Chladno by mělo být až do pátku, pak už se budou znovu dostávat teploty nad 20 stupňů. Teplárny v Česku začínají postupně topit. Termínově to vychází podobně jako loni. Českobudějovická zubní pohotovost zažila krušné chvíle. Na personál mířil neznámý muž zbraní. Nyní po něm pátrají policisté. Nikomu se naštěstí nic nestalo a po chvíli odešel. Proč personál v tamní lékárně se zbraní v ruce ohrožoval, policisté zatím neuvedli. Brněnská vila Tugendhat dnes byla dějištěm důležité události. Došlo tam k podpisu memoranda, které posílí spolupráci Česká a Slovenska v oblasti kultury, školství nebo vzdělávání dětí. Konkrétní příklady má předseda Združení měst a obcí Slovenska, primátor Partizánského Josef Božik.
1: Cílem projekty rozšíriť do územia Čiech a Slovenska tak, aby každý, kto má záujem, mohol byť spoluúčastný na aktivitách, ako sú Československé dni, ktoré napríklad u nás Partizán realizujeme tak, že žiaci 6 ročníkov českých partnerských základných škôl chodia na Slovensko a máme spoločné učovanie československého jazyka, literatúry, zemepisu, dejepisu a naopak slovenské deti chodia do Čiech.
0: Ďalším príkladom spolupráce je zítřejší Svetový deň dárců kostní dřeně, kde česká a slovenská města nasvítí své vybrané budovy červeně. Tolik zprávy, hezké odpoledne. Rock Radio.
2: Počasí. Teploty dneska asi nikde v Česku nepřesáhnou 17 stupňů. Přeháňky, tak ty se týkají úplný většiny českého území, snad jenom jihozápadu Čech by se to mohlo vyhnout. Každopádně přeháňky budou proměnlivý a jenom ojedinělý chvilku tak, no prostě podzim. A v noci teploty klesnou asi na 9 stupňů a zítra se opět můžeme těšit na v podstatě podobný počasí jako dneska, občas nějaký přeháňky, a to hlavně na východní polovině území, taky na úplném severu Čech. Jinak bychom měli zůstat víceméně v suchu. Teploty budou kolem 17 stupňů a obloha většinou polojasná.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě se mrkneme, jaká je situace na silnicích. V Praze v ulici Čimická si dejte pozor na srážku dvou osobáků, je to ale díky bohu bez zranění. Hlavně si dejte bacha na Václaváku v ulici ve Smečkách, je tam požár myčky, takže se v tom případě u tomu úplně radši vyhněte. V ulici Teplická v Děčíně se srazil nákaďák s osobákem a jsou tam docela dost velký kolony, doporučuju si tomu radši úplně vyhnout. A na D11 na 68 km směrem do Prahy sundejte trošičku nohu z plynu, protože se tam akorát uklízí na vozovce kamení, tak ať se nestane nějaká tragédie.
5: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rokový odpoledne je tu s váma dál a s ním samozřejmě i Kuba Vaňas a Petr Janda. Jsme rádi, že nás posloucháte, no a my vám chceme za odměnu za to, že vás že nás posloucháte, něco nabídnout.
4: Já myslím, že za odměnu, že my posloucháme je.
2: No tak my samozřejmě posloucháme naše posluchače, tak my se vzájemně posloucháme a tato ten balanc, tak to je vlastně to důležitý,
4: aby krásně se
2: pro každý dlouhodobý vztah je tohle důležitý, to je jasný.
4: Velká pravda, ale taky je důležitý rozdávat si nějaký lístky, že jo.
2: Rozdat dneska, to je rozhodně.
4: Dneska máme na Harley buď do Polní nebo do Chlumce nad Cidlinou 2. a 3. října. Napište nám na Facebook vy, kdo je chcete, a tím můžeme tady asi tak za 40 minut rozdat. Teďka už ale další muzika.
2: Advance a jejich verze slavného ABBA hitu SOS, bude taky Aleš Brichta s Barákem na odstřel. Beast in Black už za chvilku, ale teď už Nickelback naučí nás, co to znamená být rockstar.

0: právě dohrává SOS. Tady to byla kapela Advance, ale vy znáte tu pecku určitě původně od skupiny ABBA, která je naprosto legendární, původně vyšla v roce 75. No a jenom o rok později, v roce 76, česká legendární kapela Olympic už vydala svůj první best of album.
1: Je to tak, jako letí to jako prase, ty brďo, ale hlavně Olympic teďka vydali další písničku, no, která bude právě z novýho alba, který bude vycházet v říjnu. Takže prostě pořád jako se to nedá se to zastavit prostě.
0: No a nedá se to ani srovnat s tou ABBA, já jsem tam udělal tu historickou paralelu, ale prostě na rozdíl od ABBA Olympic pořád jede
1: to
0: dál
1: je
0: a ten vlak,
1: pravda,
0: co nikde nestaví, pořád ještě jede. Jako.
1: No každopádně jejich nová pecka Až to stouně zabalí už je teďka venku a právě v textu je Až to stouně zabalí i zastaví se vlaky a vlak, co nikde nestaví, zastaví se taky. Zní to asi takhle, můžete to sami poslechnout.

0: Ty nesmrtelný, no je nesmrtelný, jako já doufám, že nikdy nepřestane hrát, ty brďo.
1: No, udělali tu věc s Lukášem Pavláskem, že jo, je který taky hraje v klipu, hrozně vtipná postavička, dělá tam vlastně Machine Fearu nebo nějakýho takhle výpravčího, že jo, ještě tam taky napodobuje Keitha Richardse, no samozřejmě, tak jako Django tam je výborný, no, a celá jasně, kapela, prostě super.
0: Má tam dokonce i namalovaný oči, Django, takže jako pak je to docela ústý, rozhodně se na to podívejte, až to s tou mě zabalí, tak už se dáme další muziku tady u nás na Rock Radio.
1: Ještě než budeme hrát nový Olympiky, tak snad si zkrátíme to čekání. Brothers of Metal budou taky Kernia nebo R.E.M.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
8: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nogoroi, brds.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
13: Ne, můj oblíbený hrnek.
14: Tak tohle není dobrý začátek dne.
15: No to snad ne.
16: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
17: Alegria dny jsou tady.
16: Se slevou 7% na zážitky.
17: Zážitkové restaurace.
16: Pobytové zážitky.
17: Adrenalin.
16: Automoto a mnohem víc.
17: U nás si vybere opravdu každý.
16: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
17: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
19: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
20: Ale kdepak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
21: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Brothers of Metal nám právě teďka končí Rock Radio 16 hodina 37 minut a já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Výherce už máme, takže se s ním teďka spojíme a za chvilku už uslyšíme, kdo od nás dneska dostane dva lístky na Harley.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
10: Máme podezřelého?
9: Ano, vlhkost.
10: A jak ji dostaneme?
9: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
10: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
9: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
10: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
9: Ještě ne, musíme ho koupit.
10: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

0: rock.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, dneska rozdáváme na Harleje a konkrétně do Chlumce a tam právě půjde náš posluchač David. Nazdar, Davide.
2: Nazdar, nazdar.
1: Prosím tě, ty jsi nám psal, že lístky bys měl dostat hlavně proto, že to máš kousek, tak jak moc blízko to máš do Chlumce?
2: Je to do Chlumce, to mám asi 20, no, 20 kiláků.
1: No super, paráda. A taky jsi psal, že už se na ně chystáš a ladíš formu v hospodě. To seš tam právě teď?
2: Teďka jsem ještě v práci, včera jsem to ladil v hospodě.
1: Hezky, no tak to je důležitý. A půjdeš dneska zas?
2: No, dneska mají zavříno, ale pak je druhá vesnice a tam má odevříno.
3: Tak to, to musíš oslavit, teda, že máš ty lístky přece, no.
2: To asi půjdem oslavit.
1: No paráda, hele, tak hlavně neslav moc, aby ses nezapomněl a ještě do toho Chlumce na Harley došel. Jo, každopádně, hele, moc si to užij, jsme rádi, že ses ozval a ať se daří. Nazdar, Davide, čau.
2: Taky díky, mějte se, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
3: Polístky nám samozřejmě klasicky psalo docela dost lidí dneska, ale nebojte se, tady na ty koncerty budeme rozdávat ještě celý týden, takže zkuste, když tak štěstí, zase klidně zítra. Teď už vás tam čekají vanastovky, taky Skape, anebo Škorpíci, You and I.

0: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot po jednání kabinetu, to v České televizi řekl premiér Andrej Babiš.
2: Chápu, že už si nikdo nepamatuje, že 26.3. jsem křičel, že stojí nafta 52,50. Teď všichni křičí, že jsme na 50. Cena pohonných hmot v rámci České republiky patří mezi nejnižší v regionu, ale vzhledem k vývoji situace jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH.
1: Kabinet současně sníží i spotřební daň z nafty o 2,35 koruny z daní a také uvalil mimořádnou daň na rafinérie. Senioři si od ledna příštího roku opět polepší. Průměrný důchod vzroste o 304 koruny. Penzisté také dostanou mimořádný jednorázový příspěvek. Ten by měl být výše 2000 korun. Minister práce Aleš Juchelka ho označil za rozpočtově odpovědnější. Ve žďárské průmyslové zóně hořel dřevozávod. Na místě zasahovalo 9 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Plameny napáchaly na pile podle předběžných odhadů škodu za 60 milionů korun. Příčinu vzniku požáru v Jamské ulici zjišťují vyšetřovatelé. Čeští tenisté se dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové playoff Davis Cupu. Během slavnostního losování, které se uskuteční zítra od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu anebo Velkou Británii. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme zataženo po celé České republice a ojedinělé prší po úplně celém území. Dneska se tomu nevyhne asi úplně nikdo, ale aspoň to nebude nikdy trvat moc dlouho. Teploty máme venku kolem 15 stupňů a večer to spadne asi na 9. Zítra nás bude čekat polojasno až zataženo po celé České republice, zejména na východě území. Můžeme počítat i s místy přeháňkami. Teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů a večer nám to padne asi na 8.
4: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, doprava.
3: V pražské části Stodůlky dejte pozor na nehodu dvou osobáků, která se stala na Jeremiášově ulici u čerpací stanice Shell. Na pražské části Hostivař, tak tam bourali hned 5 aut, bouralo. Je to v ulici k Horkám a je kvůli tomu blokovaná křižovatka s ulicí k obecním Hájovnám. Záchranáři zasahují v serpentinách mezi Zlínem a Kostelcem, protože tam právě bourala dodávka s motorkou. Je to tam přímo v zatáčce, takže si tam radši zpomalte, až pojedete ze Zlína na sever na Kostelec. A nebo samozřejmě v opačném směru. A v Uherském Hradišti taky dopravní komplikace na třídě Maršala Malinovského u obchodního domu Tesco. I tam si radši zpomalte a koukejte pořádně na cestu.
5: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodina, téměř 4 minuty k tomu, rokový odpoledne pokračuje do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a dneska spřejeme ke svátku všem Matoušům. Matoušové, jestli nás posloucháte, tak si užívejte dnešní den a klidně celý týden si užívejte, hele, my vás za to rozhodně nezavřeme. A pokud nás žádný Matouš neposlouchá, ale vy, co posloucháte, nějakýho znáte, tak jim rozhodně nezapomeňte dneska popřát.
6: Samozřejmě, ale hlavně si musíte užít tady ty následující songy. Čeká vás Liquido, taky Brian Adam se přijde podívat, Valda Genka, jich 7 dostavníků přijedou s nima, ale Steel Panther, The Burden of Being Wonderful.

0: Liquido a jejich narkotik právě teďka končí na Rock Rádiu v 17 hodin a 17 minut. A ti, Kubo, musím říct, že pokaždý, když slyším tady tu písničku, aha, tak si to strašně pletu se Svazem českých bohémů. Vždycky, ale a když mi někdo řekne, abych zaspíval Svaz českých bohémů, aha, tak já zpívám tarada, ta. Nepočkej, to je vlastně ono. Vidíš, to už se zase pletu.
1: Jo, no, ale tak jako je pravda, že taková ta hlavní melodie, ten hook, jak se tomu říká mezi hudebníma producentama, tak je takový dost podobný. Já jsem zase s touhle písničkou, s tím, co jsme teďka hráli na Rock Rádiu v 17 hodin a 18 minut, Liquido Narcotic, tak já jsem vždycky jako tu písničku znal, ale nikdy jsem si nemohl zapamatovat ani název interpreta, ani název písničky. Prostě jsem jako vždycky to někomu chtěl zaspívat, jakože jo, znáš takovou tu písničku, jo, myslíš Svaz českých bohémů.
0: No jasně, přesně, oni jsou si strašně podobní, já si stojím si za tím, že určitě, když to Bohnouti psali, tak si vzali z tohletoho příklad.
1: No každopádně neřekl bych tomu, že to úplně vykradli, to bych nechtěl jako kluky nějak našknout z něčeho, ale ona ta někdy, ta inspirace prostě tak přijde, ani nevíš odkud, a vlastně zjistíš to třeba až za 5 let, když už je jako hrozně pozdě. A já nevím, jako jestli někdo jiný udělal tuhletu spojku mezi těma dvěma písničkama a řekl by, že jedna napodobila druhou, nebo tak, to asi zas ne. Jako.
0: Můžu nám to klidně posluchači napsat, jestli jim to přijde taky podobný.
1: Jo, rozhodně nám to určitě napište a my vám zatím tady pošleme jednu takovou, skoro bych řekl dneska už historickou českou kapelu Clue, která měla 2 nebo 3 léta kolem roku 2005 hrozný hype. No a teď už za stolik ne, bohužel. Každopádně Škvoři, tak ty jsou tady s náma pořád. I letos jsou na hraně, úplná novinka od nich, to si pustíme za chvilku. A Ozzy s Litou Ford budou za chvilku Close My Eyes Forever na Rock Rádiu.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
5: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
4: Zadarmo?
6: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
7: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
6: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
7: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Immigrant Song od Led Zeppelin práve teďka dohral na Rock Rádiu, tahle ta už 56 let stará záležitost.
1: Neskutečný.
0: Ale nestárne prostě.
1: Nesmrtelný,
0: pořád je
1: naprosto nesmrtelný. Doufám, že úplně stejně nesmrtelný bude taky kapitán, který nás tady vystřídá a bude tady s váma dělat rok na přání pořád, protože za asi tak 23 minut už vás to přesně čeká. Celý další dvě hodiny jenom ve vaší režii.
0: Stačí jenom, abyste napsali vždycky svůj hudební tip anebo nějaký přání, klidně i s věnováním, a to na mailovou adresu studio@rockoviradio.cz nebo na Facebooku na stránky Rock Rádia do zprávy. No nebo samozřejmě, když jste takový ten typ, který si rád pokecá, máte rádi ten lidský kontakt, tak můžete samozřejmě po 18. hodině taky zavolat na 725 844 424. No a všechna vaše přání se můžou splnit.
1: My vám ještě pustíme pár posledních pecek, Guns N' Roses, taky Avenged Sevenfold, anebo Znouzecnost, s jejich Krysařem ještě přijdou a my se s váma uslyšíme klasicky zítra od 3 do 6. Tak čus!
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Rádia. Mrkněte na www.rokovirádio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokovirádio.cz. Slušnej web.
7: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
8: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
9: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
13: Máme podezřelého?
12: Ano, vlhkost.
13: A jak ji dostaneme?
12: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
13: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
12: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
13: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
12: Ještě ne, musíme ho koupit.
13: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

0: chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Automobiloví dopravci vítají návrat regulace cen paliv. S rostoucí cenou nafty mají problémy tisíce dopravců, kterým se nedaří zvýšené náklady přenést zcela na zákazníky. Vláda bude od 1. října znovu stanovovat maximální ceny benzínu a nafty a sníží spotřební daň na naftu. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Další etapa sanace po nehodě s benzenem nabírá v Hustopečích nad Bečvou zpuždění. Státní podnik Diamo ji chtěl původně začít na začátku září, ale zadávací řízení se protáhlo a jeden z neúspěšných uchazečů se nakonec proti výsledkům tendru odvolal k antimonopolnímu úřadu. V Česku odstartoval týden hokeje. Další ročník náborové akce pro malé sportovce potrvá do neděle a dětem je k dispozici na 150 klubů po celé zemi. Rodiče se na stadionech seznámí s detaily sportu a děti si vyzkouší různá cvičení, jak popisuje manažer projektu Pojď hrát hokej Tomáš Kres.
1: Mají tam hrazdičky, ty co neumí vůbec bruslety, co prostě už trošičku na tom umí stát. Tak bez hrazdiček, mají tam soubor různých her, vidí tam i ukázku hokeje, takový druhý třídy. Rodiče by měli jít na naše stránky Pojď hrát hokej.cz.
0: Akce určená pro děti od 4 do 10 let. Státy Evropské unie se dohodly na 3letém prodloužení sankcí proti Rusům. Původně se totiž prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Nyní jde o kompromisní dohodu, podle které byly zároveň ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři. Bez dohody by sankce přestaly platit v úterý 22. září. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: No tak ti za ty zprávy pěkně děkujeme, Moniko, a pojďme se říct, jaké bude úterý podle Českého hydrometeorologického ústavu a oblačnost by měla být proměnlivá, tak jsem to chtěl říct, na severu a severovýchodě čekejte až zataženo. Na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přehánkami, později odpoledne a večer kromě severovýchodu a východu území bude ubývat oblačnosti místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty na 17 cenu a v 1000 metrech na horách čekejte 7 stupňů Celsia.
2: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky. Rock Radio. Doprava.
3: Z dopravy tady toho máme trošičku víc. Začneme ulicí 8. března v Liberci. Dvakrát osobák bez zranění. Pozor na to. Ve Veselský v Praze to samý. V ulici Kosmonautů v Ústí nad Labem. Nehoda dvou osobních auto bez zranění. Policajti na místě v Kodaňský v Praze. Osobní auto srazilo chodce. Potom se podíváme ještě do Brna, do Lidické ulice. Tam je neprůjezdný jeden pruh díky havárii dvou osobních aut. Očekávejte tady zdržení a ještě D1 a 340. km na trase Praha Polsko. Státní hranice, tam je neprůjezdný levý jízdní pruh a osobní auto to tam napálilo do svodidel. Na místě záchranka, policajti, počítejte tedy se zdržením, pokud možno místo oběďte. No a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte prosím opatrní a doražte v pořádku.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rok napsání.
3: Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a při pondělku po víkendu zničený jak hračky, tak vás zdraví opět na palubě pirátského pářníku, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak přátelé, než si popovídáme o tom, co kdo vyved, tak samozřejmě je tu pořád rok napsání, dvouhodinová plavba za muzikou, kterou máte pod veslem samozřejmě absolutně vy. Stačí mi zavolat do našeho studia, do naší kapitánské kajuty na 725844424, psát na Messenger a do mailu. No a pojďme se podívat, co si dáme jako první. Dáme si Aglicky Joe a pecku Casino Cradle a během téhle 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak, to byly Koťátka o takhle kidžou, no a teď si dáme něco českého a úvodem na vyplutí pěkně. Tak, o Karlovarskou kodu si tady volal Milan, že už je dlouho neslyšel a že když právě slyšel a viděl na koncertech, tak to bylo úplně úžasný, jak pro všechny pamětníky téhle kapely, pro všechny fanoušky a všechny hlavně za kulatou lopatou samozřejmě, protože sám je řidič z povolání, ať v pohodě dojedou kamkoliv, tak bych chtěl něco pěkného od nich zahrát. Tak jsme vybrali společně pecku Fair Play, to je fair, ne?
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Out of Ignorance je samozřejmě letošní záležitost od Europáku. Já myslím, že se povedla na to, jak chlapci hrajou dlouho. Oni třeba se stává, že nápady docházejí, že jo? Tak tady evidentně to není ten případ. Ale pojďme si zaspomínat na starou kapelu Stromboli. Psal mi tady Bedřich Makovec, ahoj, říku, prosím tě, našel bys tam něco od Báry Basikové? Včera jsem byl na dokumentu o ní a dlouho jsem od ní nic neslyšel. Třeba Stromboli nebo Precedence, nechám to na tobě, díky moc. Tak jo, tak já bych vybral pecku Tetování od Stromboli a jsem rád, že jsme si tuhle kapelu zase mohli dát tady v Roku na přání. Skvělej tip, příteli.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Dobrý plot má. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Jsem!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
7: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
6: Zadarmo?
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rock in Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

Tak to byly Rammstein, krásně do pochodu, Ishvil, no a teď si dáme něco od pozitivní, velmi vysmáté posluchačky Romany, která se mě ptala, jak jsem se měl o víkendu. Přátelé, o víkendu jsem se měl krásně, byl jsem slavit narozeniny mého kamaráda Šimona u Chocně, chtěl jsem si to dát romanticky a bylo to, závěrem jsem zjistil, že i praktické, jel jsem vlakem tentokrát, jednou jsem tam jel na oslavu na motocyklu a potom se mi ta cesta zpátky úplně moc nelíbila. Vláčkem to bylo krásné, úžasné. Ještě jsem popil zbytek piva, co jsem si nechal natočit do petky. Zkrátka bylo to úžasné, bezchybné. Děkuji všem přítomným, jestli mě někdo slyší, protože party to byla velká. Tak děkuji všem za účast a za legraci. I za to, že jste mě nechali vyhrát v petangu. Tak přátelé, a teď si dáme konečně přání paní Romany, nebo slečny, nevím. Každopádně chtěla zahrát Škvory a Sraž nás na kolena a pro mě a pro všechny fajn posluchače. To je hezké. Tak pro vás. Rock Radio, Rock Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude mejdan.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
14: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš dům.

0: Hři. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?

0: Tak přátelé, tohle byli naši známí elektrikáři AC/DC a Shut in the Dark. Dár budeme hrát nějakou romantiku. Tady hele, Luděk volal, že by pro nás a pro svou milušku chtěl zahrát něco krásného, něžného od Turba. Já jsem vybral píseň Krásným dívkám. No a než to teda rozjedem, já jsem jenom taková jako myšlenka mi vlítla, že Turbo bylo vlastně i na tom Darosfestu, který jsem moderoval, a strašně chci poděkovat všem opět jako pořadatelům i lidem, co tam byli, protože teďka, což se mi nestalo, já jsem těch festivalů už odmoderoval X, jo, a nestalo se mi, že by vyšla recenze na moji moderátorskou práci po festivalu, a normálně vyšla na Facebooku, mrkněte se, Darosfest. A teda musím říct, že no mé mi to vehnalo slzy do očí. I vlastně ty komentáře pod tím těch lidí, kteří tam byli. A i on mi to říkal, i ten pořadatel mi říkal, ty lidi už někam, jako tady přijdou lidi, stoupnou si tam, ty tam něco povídáš, a oni tam přišli kvůli tobě, tam začne hrát kapela, oni si jdou sednout na pivko, tak to mě strašně jako potěšilo, fakt moc děkuju, strašně děkuju za to, že se vám ta práce líbí. Tak a teď jdem od toho, než si dáme tady Krásným dívkám od Turba, tak prosím vás, 18.48 je současný čas, tady podle našich rokrádů, kukaček, takže můžete už začít vymýšlet vaše nápady a návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. No a já vám za to zahraju VIP píseň Na přání po sedmí, jako vždycky.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Party in my head, no tak tu jsem měl ještě dneska ráno, přátelé, to se přiznám bez mučení. Teď já vám o tom zaspívali pěknou píseň Pejně a co si dáme úplně závěrem, ptáte-li se, dozvíte se to hned. Psala mi Marcela Medová, ahoj kapitáne, prosím zahraješ písničku pro moji nejmilejší, nejsrdečnější, nejhodnější osobu, která bohužel před 6 lety opustila moc předčasně tento svět, pro maminku milovala Nazaret. Tak my jsme právě vymýšleli, jestli by ta píseň měla být smutná, něžná nebo veselá. A nakonec jsme se s Mackem dohodli, že vlastně je nejlepší tam hodit kontra, aby vzpomínka byla veselá. Ta písnička musí být taky veselá, takže jsme se shodli na pece This Flight Tonight. Dáme si hned. Mami, to je pro tebe.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: kurra lišičke, o haze drahe. A počkaj, to bi već tu. Je 7 hodin, ja 7, nebo 9, však ty ručičky tancují jak divé, tož... Abyste věděli, sedím tu v tém studiu a hlava mě třeští jak poraně sekeru. Celý víkend jsem musel pít s jedním pražákem, chápete to, s pražákem? Jsem si myslel, že ho strčím do kapci s tou naší slivovicu, ale ten chachor, ten měl břicho snad z plechu. No ráně mě přepil chlapčisko z Praglu, furt měl něco o tom, jakože je to husté a v pohodě. A mě už v neděli tekla kořalka i z uší. A ještě teď slyším to jeho, hele, dáme ještě jedno, ne?
1: Tak přátelé, to bylo časové znamení, které vám ohlásilo hodinu 7. A mělo to být podle návrhu Martiny Kolařové. Co kdyby čas oznámil opilý valach, který strávil víkend s pražákem u slivovice a navíc ten pražák ho přepil. Tak já doufám, že jsi takhle, Martinko Kolářová, spokojená. No a pokud máš nějaký nápad na muziku, tak jsem s tím, já se ti ho pokusím splnit. Máš na to docela dost času, protože druhá půlka našeho roku na přání startuje s Metallicou a peckou Nothing Else Matters.

Tak tady nám dohrává Metla, pečku Nothing Else Matters a my se podíváme, co si na nás vymyslela teda kromě toho opilýho Valacha Martina Kolářová. Poprosila bych prosím něco od Slayer pro mě a pro Vítka, Pavlíka a Libora, jestli poslouchá, díky moc. Tak jo, tak uděláme výjimku, většinou s kapelou Slayer končíme tradičně náš pořad Rok na přání, tak začneme druhou půlku s touhle kapelou. A já doporučuju, kdyby se náhodou někdy vyskytle v Chile, jako já, tak Tom Araya, vlastně zpěvák z Slayer, se narodil v krásném městě Valparaíso. Pokud budete v Chile, určitě toto město navštivte, budete nadšení, mají tam třeba květinové hodiny, mají tam oceán, mají tam krásnou uměleckou čtvrť, úplně luxusní grafity, ale jako fakt umělecký, žádný čmáranice pozdí. No zkrátka, je to tam nádherný. Dáme si Seasons in the Abyss. Rock Radio.

0: Milí námořničtí přátelé, nacházíme se přesně v druhé půli našeho roku na přání, za náma Battle Beast a před náma něco pěkného českého. O co si zavolal starý romantik Sandokán, který by chtěl svůj milované ženě Vlaďce zahrát od Daniela Landy Pozdrav z fronty. Tak milá Vladěnko, jak vidno, jak slyšno za chvíli, tvůj muž na tebe intenzivně myslí a pozdrav z fronty ti posílá. Tak si ho poslechni.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád. To tenkrát snad ještě byl

ztratit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
13: Máme podezřelého?
12: Ano, vlhkost.
13: A jak ji dostaneme?
12: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
13: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
12: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
13: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
12: Ještě ne, musíme ho koupit.
13: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

0: Z náruče vás právě propustil Bon Jovi a starý romantika bývalý Kutrnáč a taky občas neúspěšný realiták, jak jsme se dozvěděli v písni This House Is Not For Sale. To nebyl ten případ, tady ta píseň se jmenovala In These Arms. No a teď si dáme zase něco ostřejšího trošku, jako kontrapunkt, jako vždycky. Filip mi volal, že má dneska narozky, že slaví, tak to ti přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a taky kopec srandy navrch a že by si strašně přál ke svým narozeninám Dimitri. Hele, takhle, Filipe, pokud máš dneska oslavu, slav, jako kdyby nebyl zítřek, protože zítřek nám nikdo neslíbí.
1: Rok na přání.

0: Sedím se s vámi, milí námořníci, že tyhle ty Linkin Park s peckou New Divine udělali určitě nejen Tomášovi Procházkovi velkou radost. Napsal, prosím tě, kapitáne, zahraj mi nějaký Linkiny, výběr nechám na tobě, blíží se nám brněnský veletrh, tak třeba pro všechny strojaře a příznivce techniky a samozřejmě i pro tebe. Tak já děkuji, strojaři vyslechli New Divine a my si jdem dát a taky zahrát Lemmyho Kilmistra. Volal mi Komár z Bakova, který říkal, hele, slyšel jsem ty Stromboli, super, já bych si dal něco s Lemmym jako nejlíp pro bod, to jsme tady nenašli, tak nějaký je Motorheady, ale který si jako třeba dlouho nehrál, nebo vůbec tady v roku na přání, jak já říkám. Samozřejmě taky věnuje Motorheady veselým koníkům, s kterýma hrával, zdraví a přeje jim všechno nejlepší. No a my si dáme píseň z roku 1991, kterou jsem tu opravdu nehrál nikdy a jmenuje se The One to Sing the Blues. Takhle mi, hobluj!
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poradí. Jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.

jistě se blížíme do finále našeho pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném rockrádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tohle byl samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s peckou With or Without You. No, tak co si dáme dál? Budem dál vzpomínat, a to konkrétně až na 70. leta. Aspoň tak to viděl Dušan Janeček, který napsal: ahoj kapitáne, rád bych si nechal zahrát, co skoro vůbec nehrajete, a to jsou Jethro Tull a jejich Locomotive Breath. Hlavně pro ten nástup, ten je boží. Děkuji. No prosím, prosím. Jethro Tull, to byl vlastně taky kapela, nebo jedna z kapel, na který jsem začínal, to jsem poslouchal ještě z vinylový desky, si pamatuju, mi to pouštěl táta. Tak jo, Locomotive Breath, samozřejmě výborný nápad, přátelé, dáme si ho hned a pojďme tak jako si zavřít oči a zazpomínat si na ty časy, které já jsem samozřejmě nezažil. Rok

k minutce, vážení námořníci. No, a už jsme tam. Už jsme na konci opět našeho pondělního pořadu. Rok na přání, nevadí, dáme si pěkné rozloučení, nebojte se. Naše věrná posluchačka Lucka psala: čus kapitáne, zdravím a prosím, zahraješ mi cokoliv od Pantery pro všechny posluchače. Mně i tobě za tvou každodenní práci, kterou tak rád děláš, Jirko. Děkuji moc. Ano, jak jsem říkal, jsem moc šťastný. Tak, přátelé, dáme si píseň z alba Reinventing the Steel z roku 2000 a ta píseň se jmenuje Revolution is my name. No a s touhletou nádhernou písní se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajdis. Přeju vám všem plodný večer a budu se na vás těšit i zítra po 18. hodině tady na Rock Rádiu u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Peace!

0: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti iSCARE vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. iSCARE Praha 9.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
3: Kupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ať se nám to líbí nebo ne, dnešním dnem definitivně začíná podzim. Ode dneška už budou dny kratší a noce delší, což znamená, že pomalu začnou poslední hromadné výšťky sezony. Ať se jim říká zadření pístů, poslední pápa, nebo třeba uspání motorů, to třetí si můžete dát tuto sobotu ve městě s nejlepším chmelem na světě. Vím o tom své, neb jsem se v Žadci narodil. Pravda, jen proto, že porodnice v Podbořanech byla zavřená, ale to je jedno. Jsem prostě hrdým Lučanem. Ale abych se vrátil k tomu uspávání motorů, to začne v Žadci na náměstí Svobody o 11:30 srazem všech jízdychtiví. Ve 12 se odejde směr nikdo neví kam, aby se na konci výšky všichni ocitli v Tuchořicích na klubovně Motogurmán. To je parta, co za tímhle závěrečným žateckým výjezdem stojí. Co se bude dít dál, to snad nebudeme rozebírat, ale na plakátu byl nápis překvapení a obrázek polonahé děvy. Tak si pod tím představte, co uznáte za vhodné. Pokud to máte v sobotu do Žadce z ruky, tak zkuste Budišov na Vysočině mezi Třebičí a Býteší. Tam se také jede ukončovačka. Sraz je TDR v Budišově na nádvoří tamního zámku a to od 10:30. I v Budišově to bude o výšce, ta startuje ve 12:30. I tady platí, že trasa povede po okolních dědinách a městečkách, tak aby se vyznavači jedné stopy stihli rozloučit pro letošek se svými příznivci i nepřáteli. A těm druhým můžu slíbit, že zvuky laďáků jsou tentokrát zvláště vymazlené.
0: Rock Radio. Motokeci.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

Voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: A jistě, vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rock.

Chytili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou kurvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl předloni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším výšky.
1: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.